šlechta jezdí pomalu a vzrstčích. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje ego je na nebi jako vůz. Zničí vše.

0: šlechta jezdí pomalu a vzrstčík z Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn, říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn, já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vydáváš bulletin, Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin, teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Music. First. Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

Řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krew. Krew není voda. Psal se rok 97 a nebo 98. Každopádně dávno tomu to nastal posun.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Music.
2: First. Express FM. Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Hudba na prvním místě.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express. Music first.

vstaň a řekni, kdo seš. Doběž jí vzadu, tam v davu, tam cípneš, tak pojď mi. Chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost. Hledej v davu, ne, viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky. Pojď, slyšel jsem vylítnou kontrafakt trosky. Začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď. Magore, jeli jsme, měli jsme.

0: vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Music. First.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich vyhazov. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl na zhruba 235 mrtvých a 4 tisíce zraněných. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Česko nabídlo jednotku pro vyhledávání v zavaleninách. Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval už delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Dnes bude jasno, během místy přechodně polojasno, ale teploty až 37 stupňů Celsia, na horách 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Dobré ráno vám všem, v tuto chvíli by tady měla mluvit asi babu, ale vzhledem k tomu, že tady jaksi úplně není, protože dneska je účast na svatebního veselí, tak v tom případě tady to beru za ní, ale já myslím, že dneska máme opravdu co dělat, protože budeme rozdávat 2000 voucher do Astratex na třeba nové plavky nebo spodní prádlo, to už necháme na vás. Budete mít možnost také se ještě naposledy tady zařadit do té skupiny a množiny lidí, kdy chcete tu takovou myčku na vaše podlahy za 14,5 tisíce korun od Roventy. Přijde Kuba po 9. hodině, budeme se bavit o podcastech, máme toho opravdu co probírat. Tak jdeme na to. Hudba, ta je všude přítomná a začínáme s Roisin Murphy. Let me know.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Noah Kahan a Doors. Zatímco někteří pro svoje sebepoznání chodí na trase do Santiago de Compostela, on se vydal do Joshua Tree a tam strávil několik dnů, možná snad i týdnů, aby sám sebe našel, protože on se svými psychickými potížemi měl s tím takový jako problémy, odmítal léčbu, odmítal prášky a byl na tom hodně špatně. Dokonce mu potom udělali v jeho vlastní rodný zemi a vlastní městě, tak mu udělali dokonce takový hudební festival. A docela jako dobrý. Tohle byl tady Noah Kahan. Abyste mohli jít takovouhle cestu, musíte jít ještě jednu cestu a to je v podstatě taková životní, kdy si jdete pro vysvědčení. To je přesně dneska. Je to posunutý, ale to vlastně jako nevadí, protože stejně byste asi možná pro svoje děti třeba nebo pro svoje známé už vybírali nějaký volno, psali omluvenky, protože na tu dovolenou musíte úplně hnedka co nejdřív. Navíc teda možná u moře je chladněji než tady, co nás čeká. Budou až 40, to je jasná věc. V každém případě, ať už se budete vracet s tím vysvědčením s úsměvem, anebo s tak trochu jako zamyšlením, před náma jsou prázdniny a to je asi nejdůležitější. Posloucháte Express ráno, před námi je Kelejla, taky Magician a Ears and Ears. Mimochodem Magician hlásí návrat.
1: Express ráno.
2: Express ráno.

0: Magician, Years and Years, Sunlight, je 7:16. Je tady konečně pátek, i když ten víkend možná by bylo lepší v práci, kde máte klimatizaci, co? A vím. Coldplay, Marina and the Diamonds a DMAs, další hudba na Expressu.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Energie tohoto města.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
20: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

Marina and Diamonds, Are You Satisfied? 7:26. Tak jenom si říkám, že začaly prázdniny dnešním dnem. Ta doba dovolený, kdy na 2 měsíce možná někteří z vás vypnete předplatné pro své streamovací služby, abyste prostě nemuseli platit zbytečně za něco, na co nekoukáte. Ovšem, když se něco vypne, tak je potřeba taky myslet na to, že se budete na něco těšit. Co Netflix potvrdil, co nás čeká v nejbližších tedy měsících a co se chystá, tak to jsou třeba Černá holubice, Gentlemani, Outer Banks, Problém tří těles, Black Mirror, Diplomatické vztahy, Lupin, Noční agent, 4. řada, Emily in Paris, 6. řada, Wednesday, 3. řada a taky v neposlední řadě, tedy 5. a 6., to budou Bridgertonovi. Tak jenom, abyste věděli, jaké jsou plány. Mimochodem, když už jsme u těch filmů a u těch v podstatě filmových franchise, tak se chystá, že bude pokračování Bourna. Ovšem, je tady velká spekulace, že Matta Damona nahradí žena. Můžete si tipnout, která by to tak mohla být? Já vím, že nevíte, nebo možná, že jste to už tak jako někde zahledli. Ano, spekuluje se o tom, že dojde ke změně a Bournem bude Zendaya. To jsou věci. Ježíš, že tady není babu. Pro ní by to byla informace. Tak jdeme dál. DMAs, My Baby's Place a už za malou chvíli Gorilla s Tame Impala, Booty Brown. No a pak se mrkneme na to, jak to vypadá s tou dopravou. Jestli se někde bourá, nebo jestli se někde stojí, nebo jestli to naopak frčí. Já jsem teda po D11 dneska profrčel 1 báze.

0: Tohle mám rád, tohle se tak jako sype, stejně tak jako se to sype, tedy co se týká i nějaký dopravy, protože už máme komplikace, tak kde? Jdeme se na to podívat. Express. Dopravní servis. Pokud jedete z Milevska na Votici, je tam dopravní nehoda, auto tam skončilo v příkopě. Pokud jedete po D5, exit 50 u Litic, je dopravní nehoda osobáku, auto tam je na boku. Komplikace je také na D11 ve směru na Prahu na 60. kilometru. Byl tam požár vozidla, na místě jsou hasiči a všechno se tam odklízí. I v Praze máme hlášenou komplikaci, probíhá vyšetřování nehody, konkrétně tedy pokud jedete z Kamíku ve směru na Modřany, tam máme ve Lhotecké ulici dopravní nehodu.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
1: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz. Express FM.

0: tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
1: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
7: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
8: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitaminů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express. Music first. Express FM.

Tohle jsou Alberta Jeroníme, nebo chcete-li Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding, skladbu, kterou nahráli v podstatě v garáži, alespoň ty bicí tam jsou originál. Původně plánovali potom, že to jako přehrajou, ale Albert Černý to nabouchal tak prostě skvěle, že už tím nebylo potřeba vůbec nic dělat. Konec konců celý příběh téhle skladby najdete na našem webu expressfm.cz. Posloucháte Express ráno, je 7 hodin a 49 minut. Před námi Blessed Madonna a už za malou chvíli taky pozvánka. Ještě samozřejmě na náš web expressfm.cz.

0: Blessed Madonna, serotonin, Moonbeams na Expressu 752. Máme za sebou cílnou dokumentární sérii, tady spíše případ Moniova, to víme. Někteří z vás už to máte skouknutý, někteří z vás se na to chystáte. Ovšem k tomu je třídílná dokumentární série, která se jmenuje právě Láska nebolí, která tematicky navazuje na tuhle minisérii. Posouvá taky pohled na domácí násilí a startuje už dnes na OnePlay. Bude vám přinášet skutečné příběhy lidí, kteří násilí v blízkých vztazích zažili na vlastní kůži jako děti, partneři a rodiče, ale i těch, kteří se jich dopouštěli. Tohle všechno tady nabídne dokument Láska nebolí na OnePlay a mimochodem jednou z těch, která zažila na vlastní kůži to domácí násilí, byla zpěvačka Míša Nosková.
1: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dál, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
0: Rozhovor s Míšou Noskovou proběhl už ve středu v 19 hodin tady u nás na Express FM, pokud jste to nestihli. A pak naštěstí jsou tady podcasty, kde můžete si dát Express Star a celý rozhovor si dát tady ještě jednou. Tohle už je Chris Malinčak, So Good To Me, za malou chvíli Likely a blíží se nám také 8 hodina, čekají nás další zprávy na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Distribuce drog se přesouvá do online prostředí, k prodeji dochází i přes šifrované aplikace, drogy doručují kurýři, prodejci je také posílají jako běžné zásilky nebo je ukrývají na předem domluvených místech. Pouliční prodej ustupuje do pozadí, uvedla ve výroční zprávě za loňský rok Národní protidrogová centrála. Společnost Apple celosvětově zdraží chytré telefony iPhone, tablety, iPad a počítače MacBook. Příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech, sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci. Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord návštěvnosti, ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily sami. Zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem, zápasy dosud navštívilo 3 605 000 diváků plus 357 kousků. Bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: No snad to ještě stihnete, snad ještě neodjíždíte všichni jako úplně na dovolenou, protože budu mít pro vás voucher v hodnotě 2000 korun na nákup spodního prádla, nebo právě na plavky, ať už dámské nebo pánské, nebo na další věci. Konec konců můžete se podívat na Astratex.cz a tam najdete vše, co nabízí, 2000 nabízíme my, to je myslím takový jako win-win. To, co máme teď pro vás připraveno, minutu po 8 hodině, to je další muzika, čekají nás MK a Poppy Bezcomp, jejich Zone a tady jsou DXX.
0: Express ráno.

Na Expressu je 8 minut po 8 hodině. Mluvili jsme o tom ve zprávách, že mistrovství světa ve fotbale je rekordní, co se týká návštěvnosti. Zrovna poslední zápas, který teď sehráli Spojené státy s Tureckem, tak a bohužel tedy, nebo bohužel, Turecko jede domů a Spojené státy prohráli, ale to jako nevadí. Na druhou stranu tomuhle z tomu tahle z té prohře přihlížela hvězdné osazenstvo, co se týká tedy těch celebrit, protože kdo se na to koukal? Byl Brad Pitt, byl tam Edward Norton, Kelly Rowland, Paris Hilton, Joel King, Jessica Alba se svými dcerami. To byl teda jako pohled opravdu k světu. No a tak, že tihle si všichni museli zkousnout právě prohru domácího týmu. Ale co ještě další informace ohledně mistrovství světa a hudby, protože šampionát FIFA 2026 má svůj soundtrack, svoje album, které bylo rozšířeno o jednu celebritu, veličinu hudební, můžeme říct královnu popu Madonu. Madonna příští pátek totiž vydává nové album Confessions 2 a na něm je i skladba s latinsko-americkou hvězdou Fadem, který se jmenuje Read My Lips. No a nakonec se tady došlo k tomu, že ten song je prý úplně ideální, aby byl na tomhle tom soundtracku k fotbalu. Takže už je tam. Takže už je to tedy další oficiální single z tohohle z toho alba, které ještě nespatřilo světlo světa. Jinak dnes Muse vydávají svoji desku The Wow Signal a jsou na něj jenom skvělé recenze. My si z něj hrajeme Night Shift Superstar.

0: To je odpočítávání Beyoncé Countdown. Předpokládám, že vysvědčení už jsou rozdána, rodiče už si vedou svoje děti domů a prázdniny oficiálně zahájeny.
1: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekt. Já secese show v divadle Hibernia.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Oh.
11: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: KGB. Je 8.25, tak někteří z vás už jste zvedli telefon, že chcete soutěžit s Astratexem, že chcete prostě ty 2000 voucher, který je tady pro vás připravený. Tak samozřejmě nevolá se, budete posílat a to SMS-ku na 602 604 903 se správnou odpovědí, ale bych tomu udělal to správné, Andre. To, co najdete na Astratexu, tak to je dámské spodní, noční prádlo, oblečení, doplňky, jsou tam speciální kategorie jako stahovací, erotické, sportovní oblečení, nadměrné velikosti a tak dále. Pánové si taky užijí, mají tam termoprádlo, bambusové prádlo, stahovací prádlo, ano, tanga, ponožky a tak dále. Jsou tam plavky, noční prádlo, novinky a prémiové značky, takže to všechno tam můžete pořídit, když se tam podíváte. No a možná vlastně doporučuju to, abyste to udělali rovnou, protože otázka pro dnešní den za 2000 korun je, jaký největší obvod pod prsenky můžete na Astratexu zakoupit. Jaký největší obvod pod prsenky můžete na Astratexu zakoupit. Takže ještě jednou správnou odpověď, čekáme klidně i s vaším e-mailem na čísle 602 604 903, posílejte SMS-ku.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: 30 minut. Express ráno nabízí dopravu.
1: Express.
2: Dopravní servis.
0: Takhle ne, jako dopravu, že by se nás někam hodili, naopak spíš vás budeme varovat, kudy ne, nebo kde je nějaký problém. Pozor si dejte, pokud jedete Stachova směr D5, máme tam dopravní nehodu, srazilo se tam auto s nějakou zvěří. Komplikace je také v Praze na Pražském okruhu směr D1, exit 23, je tam osobáka, dodávka v sobě, komplikují tam cestu a cestování na 101 u Jesenice Praha Západ, i tam je dopravní nehoda dvou osobáků a ještě se došetřuje a také doklízí dopravní nehoda, tedy požár vozidla na D11 na 60. kilometru ve směru na Prahu od Hradce Králové.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.

0: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě.

0: www.hřebenovka.com.
1: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Oh.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Georgia Smith was the done is done.

Tohle je jedna z novinek tohoto týdne. Georgia Smith. What's done is done. 8:48 aktuální čas. Jedna z věcí, která se teď aktuálně probírá, tak to je svatba Taylor Swift. To, že se Taylor Swift bude s tím Kelsim brát, o tom se samozřejmě už dlouho ví. Čekalo se ale, že to bude na nějakým romantickým jako místě, kde by si mohli zabrat nějaký celý ten resort a tam pozvat prostě ty lidi. A vypadá to, že všechno to bude a la stadium. Konkrétně tedy Madison Square Garden, a zatím se tady o tom spekuluje, není to potvrzené, ale zatím tedy Madison Square Garden je zabráno od 2. do 4. července a navíc několik hráčů z Kelseyova týmu, tedy nastávajícího Taylor Swift z Kansas City Chiefs, se rezervovali hotelové pokoje. Mají tam být dvě události. Jedna by měla být pro Taylor Swift 2. července takové komorní setkání pro 100 lidí, takže asi ten obřad. A následně tedy druhý den už bude větší oslava s možnými vystoupeními na nějaké akci. Takže tam bude i nějaká pódiovka, možná takhle. Je to všechno jenom spekulace, ale vypadá to, že tomhle to má reálný základ. Takže už víme další podrobnosti ohledně téhle velké události, na kterou se jistě Taylor Swift hodně, hodně těší. No, takhle, víc by se asi k tomu řekla Bára. Ale proč to prostě nepropálit i bez ní, že? Taylor Swift, I Can Do It With A Broken Heart, čekají nás Kasabian Jungle a v 9 hodin další přehled zpráv na Expressu. I can...

Express. Express ráno.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Express. Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů nejvíc naměřili, stejně jako ve středu v Doksanech, na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Jaká pravidla platí pro brigádníka a jejich zaměstnavatele? Podrobně vše najdete na novinkách.cz. Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1-1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F. Dál půjde do vyřazovací části šampionátu i třetí Švédsko. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v druhém zápase hrálo a přehrálo Tunisko 3-1. Teploty dnes až 37 stupňů, na horách se ochladíme na 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, je 9 hodin a 1 minuta. V tuto chvíli by vás asi vítala Bára, ale ta si prodloužila víkend o jednu svatbičku. Ne, nebojte se, není její, ale samozřejmě předpokládáme, že si tuhle tu svatbu parádně užije. Zdraví vás také Kuba, který už je tady ve studiu. Za malou chvíli dostane ale ještě větší prostor, protože má pro vás samozřejmě nějaké informace ohledně zajímavých podcastů, které byste si mohli vzít sebou na svoji dovolenou. Z hudby Youngblood, Charlie XCX, Daft Punk a Overpass.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Youngblood a Cotton Candy, 9 hodin a 4 minuty. Zdravím tě, Kubo, ahoj.
1: Trošku dobré ráno.
0: Jsi na úplně na jiné pozici, viď?
1: A zdravím tě i, Báro, jsem na tvém místě.
0: Ano.
1: Nic to neznamená.
0: Ne. Jeden den vypadneš a hnedka to místo je prostě...
1: Jsem Vaškovi blíž, to tak asi o metra půl.
0: To vůbec ne. Já myslím, že jsi nakonec možná i dál, ale to vůbec nehraje roli. Důležitý je, že jsi tady, že na sebe vidíme. Mm. A pojďme se podívat tady na ty podcasty. S čím přicházíš?
1: Mám dneska dva tipy, mám jeden takový ještě zpětně tip k vyhlašování podcastu roku. Tento týden se vyhlašovaly výsledky ankety podcast roku a podle hlasování posluchačů zvítězili víceméně známé firmy Viskece a politika, Opravdové zločiny a námi oblíbený Vyvatě. Gratulujeme.
0: Mm.
1: A co mě udělalo radost, je vítězství podcastu Zjistí víc, kterému jsme tady přesně před rokem na tomhletom místě předpovídali úspěšnou budoucnost a stalo se. Letos moderátoři nebo průvodci nebo autoři David s Jakubem ovládli kategorii podcasty seberozvojové. A pokud neznáte, tak jde o kecací podcast dvou velmi zvídavých kluků, kteří rozebírají různá témata, například technologie, společenské fenomény, konkrétně od vývoje antikoncepce po vznik map. Uhum. A není to takový ten limonádový, fanfektový obsah, ale totálně vyzdrojovaný podcast, který vás donutí si jít zakoupit minimálně knížku na dané téma. A je to přesně ten typ podcastu, který ty si říkal, že si můžete vzít na cestování na deku, k bazénu, do autobusu, když cestujete na dlouhé dálky. Tohle vás bude bavit.
0: Jakože tím, jak je to tematicky rozvrstvený, že to není prostě jenom na jednom místě, jedno monotématický.
1: Ano, ano.
0: Monotématický. Jasně, tak jo, to je samozřejmě dobrá zpráva. Mm-hmm. Jakože je tam nějaký téma, který by se jim třeba dalo navrhnout, kterýmu by se dalo věnovat?
1: No třeba ty mapy. Třeba ty mapy, co, už jsem, u toho jsem si fakt uletěl.
0: Mm-hmm.
1: A co mají Češi rádi, klasická česká stopa, tak i v těchto těch mapách nejstarší mapa světa, je tam česká stopa, takže to tohle doporučuju.
0: Dobrá, takže si to budeme muset poslechnout.
1: Přesně,
0: chápu, víc neprozradíš.
1: Neprozradím.
0: Protože, jasně. Dobrá, tak jo, dáme muziku a ano. Za chvíli se podíváme na tu dvojku podcastovou.
1: Mm-hmm.
2: Express ráno. Express ráno s

0: Charlie XCX a Spring Summer 26. Je 9 hodin a 9 minut. Kuba je tady pořád ve studiu a máme pro vás další nabídku podcastu, nebo spíš nějakých informací ohledně podcastu.
1: Spíš se budeme bavit o trendech v podcastové... V podcastovém biznisu třeba.
0: Biznisu až takhle?
1: No možná, že i jo. Možná, že i v biznisu, ale nebudeme samozřejmě zapomínat na toho posluchače s těma sluchátkama, který jede do práce z práce nebo u toho umývá nádobí.
0: Jo, jo. Tak povídej.
1: Klasický chlap. Jedním z méně nápadných, ale velmi zajímavých trendů podcastového trhu je rostoucí význam generace X. A bavíme se tady o lidech mezi 40 a 60. A ať jsem přesný, generace X není publikum, které by o podcastech v životě neslyšelo, které by podcasty neposlouchalo, ale jde o první generaci posluchačů, která z podcasty zestárla. Jsou to digitálně gramotní posluchači.
0: To můžu být i já svým způsobem. To jsme takhle, jsem ta generace,
1: to
0: ano.
1: To jsme my oba dva.
0: Ano.
1: Řekněme, že mají čas už na to, aby si třeba i platili za podcasty. Mají čas strávit tu hodinu nebo hodinu a půl s podcastem a mají chuť objevovat nové věci. A pro inzerenty představují mimořádně zajímavou skupinu. Možná, že ještě neúplně saturovanou. Jo? A pro tvůrce podcastu se nabízí otázka. Vzniká vůbec dost kvalitního obsahu právě pro generaci X? A já mám takový soukromý tip na téma. Jsem zvědavý, jestli tě bude zajímat a bavit, jo? Jestli se v tom najdeš.
0: Dobře.
1: Tak moje generace narozená na konci 70. let, nejenže začíná řešit zdraví a každý small talk začíná, kde nás co bolí a kdy jsme byli na jaké operaci.
0: Tomu se snažím jako úspěšně vyhýbat.
1: Rozumím, ale přiznává proměnu zájmu. A co tím myslím? Už si my s klukama o víkendu neposíláme fotky, kdo je na jaké kde kalbě, ale... Jeden mi tady posílá, že zastřihává bonzaje, druhý sadí jabloň, třetí staví skleník. Je to proměna zájmu a můžeme to pojmenovat jako čas aktivně. Aktivně strávený na zahradě, ne žádné válení u bazénu, ale aktivně strávený čas na zahradě a zájem o péči o zahradu. Takže naznačuju díru na trhu, což znamená kvalitně nahraný, zábavně odmoderovaný podcast ze zahrady, možná i o kutilství. Jen někdo musí vymyslet, aby to neznělo jako předmět podlaha.
0: Jo, no takhle, já jsem taky jako dělal něco na zahradě. Já jsem se tam teda plahočil a babu mě říkala, že bych mohl udělat nějaký vlogísek, jako, ale to by byl to v podstatě jenom takový jako blog jenom a lidi by se smáli, jak chodím od ničeho k ničemu a jak chodím pro nářadí a pak se tam otočím, říká, co jsem to vlastně potřeboval.
1: 14 klíč, ne, vlastně sedástku.
0: Takže kdybych to, byl by to takový časozběr a já bych tam jako chodil tam a naspátek a v podstatě zahrada by byla pořád stejná jako na začátku.
1: Oni, ne, že by nebyly ty podcasty, ale právě, že jak jsem naznačoval, že ta generace X už zná kvalitu, že mají už spoustu předplatného. Vy jsi mi to teďka prozradil, že jako už i rušíš různá předplatná.
0: No jasně.
1: Což znamená, že jsi schopný a ochotný si platit za kvalitu, ale já jsem právě tu kvalitu nenašel a myslím si, že spousta lidí právě teďka začíná se zajímat o včelařství. Jo? Spousta lidí zůstává na těch zahradách. Mm-hmm. To je tak jako hloupé říct, jo, s pozdním věkem, jo.
0: Řekni prostě, ti staří už nají, jak se říkali, hele, až budu starý a budu mít na to čas,
1: to je ono.
0: Tak
1: to
0: vlastně je ono. Ten čas pro ně už nastal,
1: tak.
0: Děti vylítly z baráku, no. Tobě ještě teda samozřejmě ne, no. Ale děti už jsou prostě z baráku a ty najednou máš volno a můžeš překopat barák, můžeš předělávat zahradu, zrušíš všechny ty klouzačky, všechny ty domečky, co jste si tam vystavěli, trampolín, nevyhodíte a konec konců ta zahrada už začne jako fungovat jako něco pěkného.
1: Vidím svého vlastního otce, když o tom takhle mluvíš, ahoj tati, ale je to o tom, že ty vlastně jako člověk, kterému je 40 plus a ještě jedno plus, tak chceš nějaký zdroj, ale vlastně jako klikneš a vidíš jako mladé kluky s fousama, kteří prostě s hrnkem, se zavařovačkou pijou kafe a něco ti radí, tak tohle jako nepotřebuješ. Ty potřebuješ vrstevníka, který ti bude jako říkat, takže začíná se včelařstvím, takže takto.
0: To musíte. Tohle.
1: To máte tohle.
0: Tohle a pak ještě tamhle to. Kubo, já moc děkuju. Máš něco v plánu o víkendu?
1: No, budeme se snažit snad úspěšně vyhnout velkému vedru.
0: Jo. Takže doma ale nezůstanete?
1: Ne, doma si část toho nebudeme muset zůstat, ale zase máme funkční klimatizaci, které si sedneme jako u ohně. Express ráno.

0: Páteční ráno na Express FM.
1: Express FM. Novinka. Express FM.

0: Tohle je partička z Birminghamu, která se jmenuje Old Bus. Je to novinka tady u nás na Express FM. Jmenuje se to Is This Real? A mimochodem, tahle kapela vznikla jen pár měsíců před lockdownem, takže se založili a pak se uklidili. No a následně tady pomalu listě nabírali svoje fanoušky. A kde jsou? Na Expressu. Tak tohle to byla jedna z novinek tohoto týdne. Je čas 9.22. Za malou chvíli Confidence Man, ale také Bára a Trendy na Express FM.
1: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Všude je fajn.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku je Třichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
17: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
21: Express FM.
22: Hudba. Na prvním místě.

0: Trendy Express. Na Astratex.cz nenajdete jenom spodní prádlo pro běžné nošení, ale i stahovací noční prádlo nebo plavky. Nechybí také výběr sportovního oblečení, včetně nabídky sportovních podprsenek. Zvolení té správné podle druhu aktivity je klíčové pro vaše pohodlí, výkon i zdraví. Při sportu se prsa hýbou někdy dokonce až o 15 cm a bez správné opory namáhají vazy i záda. Proto se sportovní podprsenky dělí podle intenzity pohybu na lehkou, střední a vysokou oporu. Podprsenky s lehkou oporou jsou vhodné třeba na jogu, lehké procházky nebo domácí lenošení. Pokud jsou bez kostic i zapínání, můžete v nich klidně spát. Jemně drží, než krtí a umožňují volný pohyb. Tento stupeň opory se ale hodí jen pro menší ňadra. Střední oporu využijete například při pilates jízdě na kole, bruslích nebo silovém tréninku. Prsa drží více u těla a podprsenka lépe rozkládá jejich váhu. Podprsenky s vysokou oporou jsou nutné při každém sportu, u kterého vznikají velké otřesy. Volte je třeba na běh, tenis nebo heat trénink. Omezí pohyb prsou až o 70%, čím zabraňují poškození prsních svalů a tkáně. A ještě důležitá věc. Sportovní podprsenka nikdy nesmí být volná. Prsa musí držet na místě, ale zároveň vás nesmí dusit ani omezovat při dýchání.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: 9.38, jak to vypadá na silnicích, D11, opět dopravní nehoda, máme ji ve směru na Prahu, na 61. kilometru, tam, kde hořelo to auto, tak už tam je zase další komplikace. A pokud jedete přes Pražský okruh, exit 23, směr D1, je tam dopravní nehoda osobáku a dodávky. Komplikace je i v Děčíně, konkrétně tedy na 13, kde máme 3 osobní auta v sobě. Pozor si dejte také na Moravě, konkrétně na 50. obce Zlechov je dopravní nehoda 3 osobních aut a o kus dál na 78. kilometru máme tam komplikaci, kdy je tam požár nákladňáku v křižovatce. No, to nám ty prázdniny pěkně začínají.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy

0: Alza.cz.
1: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
0: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
7: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
8: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
9: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
10: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
11: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Music. First.
20: Express FM.

0: Tohle je Australan Fisher a jeho Rain. Co by jsme dali za kapku deště o tomto víkendu, ale nebude nám dopřáno, protože nás čeká opravdu spalující víkend s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Co s takovým víkendem? Možná, že někteří z vás skutečně vyrážíte k vodě, někteří z vás vyrážíte na dovolenou, na prázdniny, někteří ale se zavřete doma a přemýšlíte, co budete dělat. Můžete klidně i uklízet. Možná, teď už to nestihneme, ale příští víkend, nebo ten další a další a další a další a další, můžete využít podlavou myčku Romenta X-Clean 12, která vás tady nenechá nikdy ve štychu. Na jedno nabití uklidí až 425 metrů čtvereční. Tuhle tu myčku Romenta X-Clean 12 Wet and Dry můžete využít na vysávání mokrého nepořádku, vysávání prachu, mytí tvrdých podlah, včetně odstranění zaschlých skvrn, a může být jenom a jenom vaše. Má to LED display s 3D animacemi a navíc to na vás mluví česky. To všechno může být vaše za jednu zprávu, kterou pošlete e-mailem. Pozor, posílejí se e-maily na rano@expressfm.cz. Nebudete posílat žádný už, protože žádný zvuk ode mě už pomalu neuslyšíte, ale chci vědět, jak dlouho vydrží pracovat na jedno nabití. My víme, že to dá 425 metrů čtverečních, ale jak dlouho dokáže pracovat na jedno nabití tahle Romenta X-Clean 12 Wet and Dry. Takže čekám vaše odpovědi. No a v pondělí s Bárou jednomu z vás zavoláme, že vysáváte jako o život.
1: Express.
2: Express.
1: Express FM.
0: Yeah. No, a to je ode mě všechno. Mějte se krásně, přeju hezký víkend a v pondělí už s Bárou tady na značkách. Za chvíli Míša Tumová ve vysílání Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Janské lázně na Trutnovsku hostí do neděle mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Přijelo na něj bezmála 1000 závodníků z 38 zemí světa. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Podle agentury AFP je mezi oběťmi také nejméně 6 cizinců. Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum k minulému turnaji v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. A dneska bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue. U dopoledne, pátečního dopoledne na Express FM vás zdraví Míša Tůmová. Svátek má Adriana, koukám, taky krásný jméno, všem Adriánám všechno nej. Co nás dneska čeká? Dneska nás tady čeká průřez hudbou. Kromě toho, že si ji budeme hrát, tak jsem spíš jako myslela informace nějaký z hudebního světa. I z toho filmového. Povíme si třeba i to, jak se brání v několika zemích invazi komárů. Mě přišlo zajímavý. Nebo nedávno jsme se dívali, jak přežít festák, pokud má celý propršet. Tak dneska to vezmeme z druhé strany. Jak ho přežít, když má být 300 stupňů, protože to vás dost možná, nebo spíš určitě, ty, kdo jedou teďka na Bloodfest, tak tam si tohleto užijete. Nevím, třeba jedete i na jiný festiáky, každopádně tady ty informace se určitě budou hodit. Začínáme hudbou. Tady to je britský DJ DOD, který se mimochodem dostal i do prestižního žebříčku DJ Mag Top 100 DJs List.

0: Tohle to jsou Strokes, Going Shopping, kteří odsunuli vydání svého očekávaného alba o měsíc, takže koncem července se dočkáme. Za malou chvilku Wet Leg, Harry Styles a já se za váma musím jít pro radu. Jsem zvědavá.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show v divadle Hibernia.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

Harry Styles, Dance No More na Express FM. Já jdu s váma, za váma s otázkou, třeba mi poradíte. Bydlím na konci jednoho údolí, jo, kde pak je vstup do lesa, kam už se dál auta nedostanou. No a teď se mi dva dny za sebou děje to, že před moje bydleníčko přijede ve 9:45 večer, jo, pán v autě, zaparkuje přede mnou. V tom autě pak sedí třeba nějakých, já nevím, 20 minut, kouká do mobilu, počká do setmění a pak začne z toho auta vyndávat nějaký kovový věci a házet je do trávy. Kovový, protože jsem to poznala po zvuku, ale já nevím, co to je, protože tam nevidím. 20 minut tam takhle skáče s čelovkou, pak si ty věci, co si vytahal takhle na tu trávu, tak si je pak naháže do velkého báglu a kolem 10:30 večer jde do toho lesa. A pokud vím, tak se v noci nevrátí. Ale to je jako těžko říct, protože já spím, ale ráno, když pak jedu do studia, tak já ho v tom autě nevidím. Ne, že bych mu tam nějak okatě koukala, ale myslím si, že tam nespí. Samozřejmě, já bych se ho mohla jako zeptat, proč to dělá, ale je mi to blbý. A zase říkala jsem si, že kdyby mě chtěl nějak jako ohrožovat, tak nejede dva dny ve stejný čas, na stejné místo, normálně s přiznanou SPZ-kou a takhle, a nechodí s čelovkou do lesa. Takže podle mě to může být, já nevím, třeba biolog, lesník, nebo tam třeba chodí stanovat. To mě taky ještě napadlo, ale já fakt jako nevím. Spíš mě zajímá, jestli máte tušení, proč by tohle někdo dělal, jestli to jste třeba taky někdy někde dělali, že vás napadá nějaká aktivita, která by tady tomu popisu odpovídala. Jako jestli to udělá i dneska, tak já už se ho půjdu zeptat. Ale zajímá mě, jestli máte nějaký zkušenosti. Napište mi prosím na 602 604 903.

Novinka od Olivie Rodrigo, Stupid Song na Express FM. Pokud patříte mezi fanoušky legendární britský kytarový party The Smiths, tak víte, že vztahy mezi frontmanem Morrisseym a kytaristou Johnnym Marrem jsou už desítky let na bodě mrazu. No a teďka se schyluje k další bitvě. 70-letý Morrissey totiž na svém webu ostře zaútočil na chystaný dokument britské BBC, který má běžet 13. července. Samotná stanice ho prej předem varovala, že pořad k němu bude kritický. No a Morrissey je už teďka prostě z toho naštvaný. Toto ještě ani neviděl. A že ho nikdo ani nepozval, aby se vyjádřil. V dnes už smazaném statusu si postěžoval, že dokument pojede v zajetých kolejích, kde Johnny Marr hraje roli nevinného anděla a z Morrisseyho udělají kata. Zpěvák vzkázal, že The Smiths byly hlavně jeho hlas, jeho texty, jeho emoce a jeho vizuální styl a že se ho média i Marr snaží už roky zničit. No, my si od tady té rozhádané, ale geniální party dáme jejich klasiku. Tady jsou The Smiths, There is a Light That Never Goes Out.

0: Jaké to je překonávat aukční rekordy slavných umělců? Jak se české aukční domy přizpůsobují digitální době?
1: Minulý týden jsme vydražili asi 40 položek obrazu Františka Ringo Čecha. Na několika dílech jsme překonali jeho současný aukční rekord.
0: Odpovíme si v nové epizodě podcastu Od píky po píky, kde zpovídáme úspěšného majitele aukční síně Obrazy v aukci Jaroslava Jakubce. Od píky po píky každý čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
11: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku,
17: mámě auto,
18: i tramvaje, co mě vozí do školy.
19: No jasně, všechno u nás doma,
20: i moje hračky,
21: děkuju.
22: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme P.
23: Jsme energie tohoto města.
24: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
25: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
26: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
25: Těšíme se na vás.
27: Music. First.
28: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byl Ketama se svojí novinkou Comes and Goes. Pokud jste už viděli minisérii Moniova, tak víte, že to nebylo úplně snadný pokoukání. Už dneska na to naváže třídílná dokumentární série Láska nebolí, která to téma domácího násilí ještě dál rozebírá. Proč byste se na to pak měli dívat, že jo? No, protože se tam objeví rodiny, rodina Simony Moniové, objeví se tam i příběhy dalších mužů a žen, například lékaře Tomáše Šepka, muzikanta Radka Bangy a nebo třeba příběh zpěvačky a herečky Michaely Noskové.
1: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dále, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
0: Celý rozhovor, jako vždy, najdete na našem webu expressfm.cz a nebo i na streamovacích platformách. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín voleb stanovil prezident Petr Pavel. Oznámil to na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. 51-letý Talib Abdel Muhsin zabil při zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Matyáš Vacek po třetí za sebou vyhrál časovku na mistrovství České republiky v silniční cyklistice v Uničově. Na dvojnásobné trati porazil druhého Jakuba Otrubu o minutu a 43 sekund. A co se týká počasí, tak dneska bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a pokračujeme s hudbou. Tady je Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Royal Otis, Who's Your Boyfriend na Express FM. Who's Your Boyfriend? No, to řeší i francouzské samice komára. Pokud se letos v létě chystáte do Francie, tak možná se tam setkáte s poměrně neobvyklou armádou, protože Francouzi začali do vybraných městských oblastí vypouštět miliony sterilizovaných samců komára tigrovaného. Tenhle ten invazivní druh z Asie už obsadil 83 z 96 tamních departmentů a jeho samičky bohužel přináší nebezpečné tropické nemoci, jako je dengue nebo zika. Proč jim tam ale teda ty vědci ještě jako dodávají ty samečky? Protože samička komára tigrovaného si totiž partnera na páření vybírá jenom jednou za život. A francouzská firma Teratis aktuálně vypouští do přírody 1,5 milionu sterilizovaných samců týdně. Ti okamžitě vyrazí za holkama, spáří se s nima, jenomže samičky pak nakladou jenom prázdný vajíčka. Pilotní projekt z loňského roku ukázal, že si lidé v testovaných městech chválili léto s daleko menším počtem štípanců. A tak vědci chtějí navíc produkci sterilních nápadníků brzy navýšit až na 40 milionů týdně. První testy totiž ukazují, že to funguje skvěle a populace komárů klesla ve Francii na polovinu. To je mega cool. No a protože francouzský kořeny má i Manu Chao, rodilý Pařížan, tak se opustíme. Megustastu.

0: nebo Sixteen.
1: Tohle je Vypsaná fixa, bylo to jistý na Express FM. Za chvilku tady bude taky Calvin Harris, White Lies a nebo se zasmějeme s Tomem Cruisem, což je něco, co bych v životě nečekala, že řeknu.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní Zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
14: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byly White Lies, There Goes Our Love Again na Express FM. Fanoušci Toma Cruise, mám tady něco pro vás a bude to zajímavý. V nové brutální komedii s názvem Digger totiž Cruise prošel tak radikální proměnou vzhledu, že ho v kině dost možná ani nepoznáte. Diváci ho uvidí s bílými vlasy, pokročilou pleší, protetickým nosem, pořádným břichem a ženským přízvukem. Cruise si totiž střihnul roli výstředního ropného barona Digra Rockwella, který svými kšefty omylem rozpoutá celosvětovou ekologickou katastrofu a pak se jí snaží na vlastní pěst zachránit, aby všem dokázal, jaký je to spasitel. Režisér a čtyřnásobný držitel Oscara Alejandro González Iñárritu, který má na svědomí hity jako Revenant nebo Birdman, na festivalu v Cannes prozradil, že ho Tom Cruise při natáčení dennodenně rozesmíval a ukázal mu bezprecedentní herecký rozsah. Tenhle ten snímek dorazí do českých kin 1. října a jakkoliv nejsem s Toma Cruise kdo ví jak odvařená, tak na tohle se těším.
1: Páteční dopoledne na Express FM.
2: Express FM.

Sam Fender, Elton John, Talk to you na Express FM. Když už jsme byli u těch podzimních počinů z filmařiny, tak televizní stanice HBO na letošní podzim chystá naprosto exkluzivní 8-dílnou dokumentární sérii s názvem Jay-Z in 8. 25-násobný, ty kráso, 25-násobný držitel ceny Grammy a vůbec první žijící hiphopový umělec zapsaný do rock'n'rollový síně slávy tam otevře svoje soukromí v tady tom dokumentu. Do režisérského křesla se posadil legendární vousatý hudební producent Rick Rubin. Tady ty dva se dobře znají. V roce 2003 spolu stvořili nesmrtelný hit 99 Problems. Rubin bude Jay-Zho zpovídat o jeho textech, biznesu, životních příkořích i kreativním procesu, který z něj udělal jednoho z nejvlivnějších lidí planety. My si pouštíme už Jay-Zho Change Clothes, což je track z roku 2003 právě, na kterém se produkčně podílel i Pharrell Williams.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Rizí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Placebo, Every You, Every Me na Express FM. Mně přišla do studia SMS-ka. Ahoj Míšo, mám jen takovej postřeh. S vlnou veder přišla i taková jakoby otupělost lidí a musím říct, že jsou daleko vstřícnější a nepozastavují se vlastně už vůbec nad ničím. K nám do obchodu teď běžně chodí v nátělníku, do půl těla anebo bosí. Jsou rádi za trochu toho stínu a lok vody a jsou v pohodě. Kdyby si zahrála Moravanku nebo Jošku Černýho, tak by to snad ani nikoho nepřekvapilo. A Tomáš. Tomáši, děkuju za zprávu. Tak Tomáš, ale super, že jsou lidi díky vedru vstřícnější. To by mě nenapadlo, že to má tady ten efekt. Ale jako jít do obchodu bez trička, to bych si asi nelajsla, no. Ale jinak jakoby, já jsem teda taky jeden z těch otupělých lidí, protože včera jsem jela do supermarketu pro losose v akci a nebyla jsem schopná vysvětlit, kolik ho chci. Prostě 400 gramů nebo dvě větší porce. Jakože buď 400, anebo 200 a 200. Rozumíme. A ten pán u pultu byl ze mě taky úplně zmatený. Takže my jsme se tam domlouvali jak dva tataři. A nakonec jsme se teda pochopili, ale aspoň jsme se zasmáli. A odešla jsem s tím, co jsem chtěla, tak to považuji za úspěch.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Olivia Rodrigo, aby podpořila fanouškovskou mánii a svůj rozpočet, vrhla se do Fortnite. Je k dispozici v rámci Icons. V rámci tohoto si fanoušci mohou v obchodě Fortnite zakoupit dva různé outfity Olivia Rodrigo a také kompletní kosmetickou sadu. V herním režimu Battle Royale bude také NPC. Do Fortnite festivalu byly také přidány tři nové písně, které jsou k dispozici v novém karaoke režimu, který byl spuštěn pro mobilní zařízení. Kytarista Rage Against the Machine Tom Morello měl tento týden pokračovat ve svém solovém turné po Velké Británii a Evropě. Nyní ale další koncerty zrušil. Omluvenkou mu je, že jako správný syn se musí starat o svou matku, té je úctyhodný 102 let a přitížilo se jí. Festivalové hraní bude nahrazeno jinými umělci a solo koncerty budou refundovány. Fotbalové album Official FIFA World Cup 2026 se rozšířilo na 20 skladeb. Posledním přírůstkem je Madonna. Jejíž marketing se rozhodl, že přemluví fotbalovou asociaci, že single Read My Lips je tímto naprosto ideálním do tohoto soundtracku. Read My Lips najdeme na jejím posledním albu Confessions 2, to vyjde příští pátek, a není v něm Madonna sama. Je tam i latinskoamerická hvězda Fight.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Provozovatelé soustavy proto zvláštní opatření nepřipravují. Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok do 4. března 2028. Nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Návrh Evropské komise dnes představil komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Dvěma zápasy skupiny J vyvrcholí hlavní fáze na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe. Přímý souboj o druhé postupové místo za jistými vítězi z Argentiny nabídne duel Alžírsko-Rakousko. A co se týká počasí, dneska bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byly Nothing But Thieves, Evolution, čili evoluce, která souvisí s vývojem. Vývoj se týká i hudebních stylů. Já vám chci někoho představit a to je Jánoška Ensemble. To jsou čtyři kluci, nebo teda pánové, chlapy, muži, kteří patří k nejoriginálnějším evropským hudebním souborům současnosti. Proč? No, protože propojují klasiku s jazzem a improvizací a to přetavují do takového energického, virtuózního celku. Tady ten soubor tvoří tři bráchové z Bratislavy se svým švagrem. A v Praze se představí úplně poprvé a uvedou tady svoje nejnovější album Vivaldiho čtveroročních dob v jejich osobitým Jánoška stylu. Já vám od nich pustím ukázku.

Normálně jedou takovýhle bomby. Janoška Ensemble tady vystoupí v rámci cyklu festivalu Viva Muzika ve Smetanově síni obecního domu v Praze už 21. července.

0: vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
12: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Oh. Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Olivia Dean, Nice to Each Other na Express FM. Hele, to je sranda. 2 týdny zpátky jsem tady dávala tipy, co si vzít na festiák, když má celý propršet. No a zítra je Bloodfest, jednodenní festival, kde všichni hromadně umřeme, protože je před náma nejteplejší víkend tohoto roku, podle mě. A v tom parku 360 v Hradci Králové toho stínu moc člověk nenajde. Takže kdo se tam chystáte, tak abyste si mohli užít interprety, jako je Pam Rabbit, Leap, Palais Royal, Primal Scream, Biffy Clyro i samotného Youngblooda, tak si rozhodně vemte za prvý opalovací krém, ale ne, že se namažete jednou ráno a jednou odpoledne. Chce to aspoň každý 3 hodinky, takže dáte si třeba 2 koncerty a jdete se namazat. I vnitřně třeba. Ne, to radši ne. Další 2 koncerty a zase namazat krémem. A tak dále. Pokrývku hlavy a ideálně třeba i větráček nebo vějíř. Doporučuje se vzít si klidně i šumivý tablety s elektrolyty, protože vypotíte obrovský množství minerálů a tady tím můžete zabránit kolapsu a šílený bolesti hlavy. A nebojte si vzít i rychle schnoucí ručník, který stačí namočit, vyždímat a on pak dlouho studí. Kdo jedete, tak si to užijte naplno i přes vedra. Uvidíme, jak to Youngblood nakonec zvládne, protože ve středu večer nahrával hlasovku svým fanouškům na Instagramu, ve který úplně chraptí, má antibiotika a rovnou mu dali nařízen operaci mandlí, protože ho zlobí. Ale potvrdil, že na Bloodfest přijede, že se moc těší. Já jenom nechápu, jak to chce s tím nemocným hlasem uřvat, protože fakt nezní vůbec dobře. Tak, myslete na to, až tam pojedete, že Dominik není úplně ve formě, tak jak bychom si přáli, a odpuste mu to. A my se jdeme pustit třeba ty Leap, na který se taky moc těším.

0: Express Filmex. Na letních táborech nastává těsně po večerce moment, kdy vznikají ta největší dobrodružství, přátelství i lásky. A právě tyto okamžiky stojí v centru romantické komedie Po večerce režiséra Dana Pánka, který nedávno sklidil velký úspěch s filmem Neporazitelní. Hlavní role svěřil Vladimíru Polívkovi a Evě Podzimkové. Manažer Kráťa převzal po tátovi vedení chátrajícího tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Místo klidného léta ho tak čekají konflikty s vedoucími i přepadovka z hygieny. Tu vede jeho dávná láska Aneška, partnerka jeho někdejšího rivala. Jejich první slova po letech jsou plná ironie a výčitek. Z ostrých výměn se ale postupně stává návrat ke vztahu, který nikdy úplně neskončil, a v kulisách horkého léta hrdinové dostávají druhou šanci na první lásku. Kromě ústřední dvojice se v chatkách slezli Václav Neužil, Hana Wagnerová, Stanislav Majer, Ondřej Pavelka nebo Dana Batulková. O hudební doprovod se postaral Jan P. Muchov.
1: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
2: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Tohle je úplně něco jiného, než sedět

0: entitou, démonem, který na sebe bere podobu osoby, po které její oběť nejvíc touží. Film je debutem režiséra Adriana Chiarelli.
1: You see anything that looks like me? Don't go near it.
2: Express Filmix
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
3: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Klášterec nad

0: Pohoří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
1: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Smith, Stargazing na Express FM. Normálně bych touto dobou se s vámi loučila fanfaktem nakonec a já jsem si řekla, ne, je potřeba vás držet prostě na špičkách, ať máte vždycky nějakou změnu, a dneska ta změna přišla, protože kdo taky přišel dřív, není jenom změna, ale přišla i kolegyně Veronika.
1: Ahoj.
0: Ahoj Veru. Prosím tě, na co se můžeme s tebou dneska těšit?
1: Já jsem včera ve vysílání povídala o tom, že v Mnichově, že tam v centru města, centrem městem, protéká umělá říčka Eisbach, jako ledový potok v překladu, a že prostě můžete se nechat svést tou 2-kilometrovou říčkou, prostě se tam nechat odplavit a pak na konci vystoupíte, nastoupíte do tramvaje číslo 16 a zase jedete na začátek, abyste se mohli znova svést. A dost lidí mi na to reagovalo, ale reagoval mi na to taky můj kamarád, že tam byl, takže jsem se rozhodla, že mu dneska zavoláme a on nám vysvětlí, jak je to tam hluboký, jak je to tam teplý nebo studený, kde si můžete nechat věci, jak se jezdí tou tramvají a tak.
0: To zní velmi zajímavě.
1: Mnichov je strašně blízko a máte taky jedinečnou příležitost se tam vypravit.
0: Zní to dobře, já bych jela hnedka teda, kdybych mohla.
1: No já taky, ale mám virozu, jsem nemocná, já jsem ještě včera teplotu, takže teď to úplně není na tu ledovou vodu, že myslím, že ta voda tam má asi 18 nebo 19 stupňů, ani ne.
0: No, tak to není pro tebe. No, každopádně doufám, že dnešní odpoledne tady ještě přežiješ a pak si o víkendu snad nějak odpočineš.
1: Děkuju, to by přijel krásný Bloodfest, jeden z festivalů, který nebyly zrušený, protože spousta festivalů po Evropě dneska bylo právě odvoláno nebo zrušeno a v Česku se to týká taky několika akcí.
0: Četla jsem, no, a trošku mi to přijde škoda, jako mohli nám ten Bloodfest odložit, ale nedá se svítit, no, nějak to vydržíme, já jsem říkala, dneska tam všichni, ne, zítra tam všichni společně umřeme a bude to dobrý.
2: To snad ne, proboha.
0: Ne, já si z toho dělám srandu. Každopádně vám chci popřát krásný víkend a my se uslyšíme zase v pondělí mezi 10:00 a 13:00. Tak pa.
1: Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi nebo situaci v kultuře. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných. Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí není impulzivní a zvažoval ho delší dobu. Vlna extrémních veder bude o víkendu vrcholit. Na hranici 40 stupňů by mohly některé stanice v Dolním Polabí a po Ohří dosáhnout už v sobotu a v neděli je to pravděpodobné i jinde. Překonán by mohl být absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012, který drží středočeské Dobřichovice. V pondělí čekáme teplotní propad a bude maximálně 28 stupňů Celsia. Bylo 13 hodin. U vysílání Rádia Express FM vás už teď zdraví pomíše Veronika. Pustíme si Lilywood, pustíme si Noa Kána a já vám přeju příjemný poslech a hezký pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byl Noah Kahan a jeho Doors. Jelikož máme pátek, tak vás budu zvát na různé akce, které budou probíhat po celém Česku tomto víkendu. Nevím, jak moc energicky se do toho budeme moci zapojit. Nejlepší je to strávit prostě někde v chládku a občas skočit do vody, ale tak... Já nevím, já zítra například jdu, jak už jsem to včera avizovala, do klubu Archa, který je klimatizovaný, na koncert Jáši 96 a myslím, že to bude jediné místo, kde bude chládek, kromě ještě nějakých obchodních center anebo chlaďáků, kam se můžete zavřít. No každopádně, už jsem tu mluvila o tom, že zhruba v půl budu mít rozhovor s mým kamarádem, který absolvoval plavbu v té říčce Eisbach v Mnichově, a abyste si dokázali představit, jak ta říčka vypadá. Je to říčka umělá, která je dlouhá 2 kilometry, do které skočíte a po 2 kilometrech vylezete a tramvají zase se dostanete na start. Tak a můžete to sjíždět prostě do kolečka třeba 10krát. Jak ta říčka vypadá, tak jsem vám to teď dala do story k nám na náš instagramový účet, tak se můžete podívat, jak to vypadá, abyste měli vůbec představu. Hrát si budeme MIA, Bad Girls a taky Slater, Gas Station. Hezký poslech vám přeju, krásný den.

0: Dnes v ulicích potkávám spoustu dětí, který si nesou svoje vysvědčení. Dětem dnes začínají prázdniny, tak vám to moc přeju, pořádně si to užijte. A jelikož ta škola dnes skončila hodně brzo, tak jednak pražské zoologické zahrady, ne pražské, české zoologické zahrady a také různé akvaparky nebo lázně nebo koupaliště mají vstupy za výrazně snížené vstupné pro děti a nebo za žádné úplně zdarma. Je to například Liberec, kde je akce bez pětky za 2 pětky. Takže když máte na vyspěčení, prostě nemáte pětku, nemáte kuly, tak máte vstupné za 20 korun až do neděle. To samé platí o Jihlavě. Když budete mít aspoň 1 jedničku nebo kladné hodnocení, tak máte vstup za 1 korunu. V Brně dnes mají děti vstup za pouhých 10 korun. V Hodoníně jsou úplně zadarmo, můžou. Co je tady ještě? Děčín, Pastýřská stěna, všechny děti do 15 let, vstup úplně zadarmo. Takže se podívejte kolem a případně si můžete třeba i na večer udělat výlet do zoologické zahrady. Hrát si budeme Temper City, hrát si budeme taky 99 Souls.
1: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekt. Já secese show v divadle Hibernia.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
12: děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Příští pátek bude slavnostně zahájen 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Po tom oficiálním zahájení vypukne před hotelem Thermal velká hudební show, která je v režii Nobody Listena, a na pódiu se budou střídat pod jeho rytmickou taktovkou Dan Bárta, Lenka Dusilová, Matěj Rupert, Roman Holý, Vladimír 518, Anet X a další budou zpívat vlastní songy, ovšem přetavené do rytmu taneční hudby. No a potom, až skončí tahle hudební show, to už bude jako hluboká noc, se na obloze nad Karlovými Vary rozáří vůbec největší dronová show, která kdy byla k vidění na českém nebo slovenském území. Bude jí obstarávat 1300 dronů, ta show bude trvat 10 minut a její téma bude filmové, nebo napůl filmové, jmenuje se Hvězdy a vítězové vlastního příběhu, a to poselství je o tom, že hvězdy nemusí zářit jenom z filmového plátna, že tou hvězdou může být každý z nás, a pokud k tomu má dost talentu, podmínek, hodných spolupracovníků, a že nakonec ten náš vlastní příběh může být sfilmován. Tak pokud se budete pohybovat příští pátek v Karlových Varech a třeba ani nepůjdete na festival, tak určitě se podívejte na tuhletu rekordní dronovou show. Pustíme si Taylor Swift a za chvilku už se přesuneme do německého Mnichova, a to do ledové říčky Eisbach.
2: Express FM.

0: Včera jsem tu mluvila o tom, že tak trochu závidím Mnichovanům vodní radovánky ve 2 kilometry dlouhé umělé říčce Eisbach, do které skočíte a poté, co vás to na konci vyplivne, nasednete v plavkách do tramvaje číslo 16 a jedete zpátky na začátek. No a ozval se mi kamarád Radek Zima, že tam byl, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vám ten zážitek zprostředkovat třeba jako takový letní cestovatelský tip. Ahoj Radku.
1: Čau Veroniko.
0: Tak kdy se ti poštěstilo nechat se unášet Eisbachem?
1: Hele, já jsem tam byl, myslím, loni v létě, protože tam máme kamarády, kteří tam, Martinu a Kubu, kteří tam v Mnichově žijou a ty nás vlastně tady na tuhle atrakci jako vzali, či měl jsem jak puk.
0: To místo je přímo v centru Mnichova?
1: To místo je přímo v centru Mnichova, ten park se jmenuje, myslím, že se jmenuje English Garden. A je tam vlastně ještě takový bizár to, že ten park je v centru Mnichova, takže máš možnost vidět lidi, jak jedou na kole, pod patří mají prkno, surfově, ty si říkáš, kurňa, kam to jako jedou. A oni jedou tady do toho parku, protože kromě toho, že tam je ta řeka, kde ty se můžeš svíst, že tam do toho skočíš a jedeš, tak samozřejmě je tam ještě surfová vlna, takže tam ještě jsou surfaři, kteří tam chodí prostě surfovat tady na tu vlnu. A ještě uprostřed toho parku je FKK, aby to byl jako ten bizár úplně jako doklepnutej dokonce.
0: Kde jsi nechal věci?
1: Dobrá otázka. Hele, my jsme tam přijeli autem kousíček a nechali jsme si věci v autě. A ten náš kamarád Kuba, ten byl tady na to všechno připravený. Ten měl takovou speciální nepromokavou ledvinku, kde měl vlastně klíče od auta. Takže než jsme skočili do té vody, tak jsme měli jenom pantofle, který jsme tam nechali. A on se plavil tady s touhletou ledvinkou, ve který měl prostě ten klíč od auta, kam jsme si dali klíče od tvýho auta my.
0: Eisbach znamená v překladu ledový potok. Jak moc je to ledový?
1: Strašně. Strašně. Vůbec to nečekáš, ale vzhledem k tomu, že přesně byly tyhle ty 30, 40, co jsou dneska, když jsme tam byli my, tak ti to jako vůbec nepřijde. Ale nečekáš to. Když to nevíš a hupsneš do té vody, tak ten proud tě okamžitě veme. Ale pak už je to super, no.
0: Takže je tam silný proud, což znamená, že možná pro lidi, kteří se nejsou úplně jistý s plaváním, to není vhodný?
1: No hele, ten proud je tam jako hodně silný a hlavně tam vlastně potom je ta část, kdy ty jako musíš vystoupit z té vody, což není úplně jednoduchý. Tam jsou vlastně, tam máš takový dvě záchytné místa, kdy jako máš šanci vystoupit.

0: nebezpečný, když u toho lana samozřejmě těch lidí je moc a ne každý se udrží. Takže máš ještě šanci ještě jednou, jako máš dvě ty místa, kde se můžeš jako z toho Eisbachu dostat ven.
1: Jak je to vlastně hluboký?
0: Ale hluboký to moc není, já si myslím, že to jako stačíš tam, ale ty nemáš šanci, protože tam prostě ten proud je tak strašně silný, že tam se stejně nepostavíš, takže jestli se utopíš ve dvou metrech nebo v půl metru, je vlastně úplně jedno, protože fakt ta...
1: Ti to podrazí nohy.
0: Ten proud je fakt hodně silný, hodně.
1: A co je na dně vlastně, jsou tam nějaký kamínky?
0: To je takový kanál, takže předpokládám, že tam je nějaký jako beton nebo něco takového, ale to fakt nemáš vůbec šanci jako zaznamenat, jo, protože tam skočíš a i kdybys byla jako na chvilku na tom dně nohama, tak je to okamžitě sebere.
1: A jak vlastně vypadá ta oblast, kterou to protejká, jestli jsi měl vůbec šanci se koukat okolo, nebo jestli jsi měl co dělat, aby ses vlastně jako udržel?
0: Jo, my jsme ten park vlastně nejdřív prošli, ten park je nádherný, protože tam kromě tohle Eisbachu, jakoby toho kanálu, té jedné řeky, tak je tam spoustu takových jakoby potůčků nebo takových, jak se tomu říká, když máš, no prostě tam jsou jako takový jezírka a je tam toho strašně moc, je to taková delta vlastně. A ten park je obrovský, takže tam samozřejmě lidi jako trávy, hrajou tam beach, hrajou tam beďáci, fotbal, je to obrovský park uprostřed města, které je nádherné, jako kdyby se představila třeba u nás Stromovku, kde prostě může být v kterýkoliv části, plus tam máš teda tuhletu atrakci s tou řekou.
1: A ty jsi byl taky tím člověkem, který na konci vystoupí a sveze se zpátky tramvají v plavkách?
0: Jo. To jsem čuměl jak puk. Musím říct, že to je teda naprosto neskutečný. Kdy teda vylezeš a teď máš šanci máš možnost jít samozřejmě pěšky zpátky, což není zase tak daleko, ale tohle je taková jako kuriozita, chceš si to vyzkoušet, že tam prostě čekají tam úplně mokrý lidi jenom v plavkách, který nalezou do tramvaje. Jestli jsi tam na černo, to tramvaj je úplně mokrá.
1: To je jasný.
0: Je mazénu, ale je to věc, která se tam v tom Mnichově jako toleruje a je to, myslím, že i když tam měli třeba ten smrťák, tak se vlastně snaží vždycky proto, aby ta atrakce být mohla. Protože je to fakt jako skvělá věc, je to úžasný, celý ten park, plus tato atrakce, je to skvělý, jako doporučuji to všem. A líbí se mi to, jak si člověk myslí, že jsou jako Němci, jako studený čumáci, tak tohle je fakt jako věc, která rozhodně to mi spíš přijde jak nějaká Itálie nebo Španělsko, je to fakt skvělý.
1: Radku, strašně moc ti děkuju. Tak doufám, že si někdo z toho vezme jako
0: dopravit a zažít to na vlastní kůži, je to fakt skvělý.
1: Děkuji ti moc krát, měj se krásně, užij se léto a podobný takovýhle zážitky, jak je jich ještě hodně.
0: Ty taky a samozřejmě i posluchačům přeju krásný léto, měj se, ahoj. Express FM.

0: Já mám ještě takové malé doplnění k tomu mému krátkému rozhovoru o mnichovské říčce Iceberg a to Eisbach, pardon. A to sice, že Radek tam zmiňoval, že uprostřed ještě té říčky nebo toho parku je FKK, tak co je toto FKK? FKK, tohle označení pochází z německého slova Freikörper Kultur a ve volném překladu to znamená kultura svobodného těla. A touhle značkou FKK jsou označovaný naturistický nebo nudistický pláže. Takže ještě uprostřed Mnichova v tomhle parku mají nudistickou pláž. A jaký je rozdíl mezi nudismem a naturismem, to si řekneme za chvilku. Teď jsou tu Stereo MC's Black Gold.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Hudba na prvním místě.

Nová věc od Mata 213 Gufrau Emauzy. Celou tuhle partu můžete vidět už dnes v podvečer v Litomyšli. Už v 18.30 začne jejich společný koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl venku v Klášterní zahradě. A Mata 213 bude mít koncert ještě v neděli, a to sice v Olomouckém kraji, kde vystoupí v nádherné středověké pevnosti Helštín v rámci festivalu Hell Yes, což je úplně nový festival, a ten nedělní program je kapelový, nebo není tak vyloženě už taneční, jak ty předchozí dny, a kromě Mata 213 tam bude třeba Athena Chlebová, bude tam Ventolin, budou tam Mutanti hledají východisko a bude tam Dukla, DJ Mardoša a další. Takže pokud si chcete udělat pěknou neděli, protože v neděli už tolik těch festiáků nebývá, tak vyrazte do Helštína. Dáme si poslední song této hodiny, pak přijdou zprávy.

0: RJ flaws and the racism thing. I tell it, nah. It's just a BBM thing.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Počet potvrzených obětí dvojce středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v neděli v Paříži další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa, která v obou svých letošních startech v elitním seriálu doběhla druhá, se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Mary Lady Paulino z Dominikánské republiky. Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 desetiny stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli. Maximální teplota by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. V pondělí čekáme teplotní propad a bude maximálně 28 stupňů Celsia. To byly zprávy ve 14 hodin. Odpoledního vysílání vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
3: Express FM.

Já jsem tady říkala, že vysvětlím rozdíl mezi nudismem a naturismem, tak když to hodně zjednoduším, tak naturisté, ty uznávají ten kult toho odhaleného těla často ve spojení s přírodou a nazí chodí třeba i doma, zatímco nudisté jsou takový obyčejnější, sem tam se jdou nahatý vykoupat nebo poležet si na pláži a prostě je to hodně spojený s tím koupáním. Já jsem to hodně zjednodušila, ale tak mi to připadá. Pamatuju si, že jsem kdysi četla o dánském režiséru Larsu von Trierovi, že pocházel z naturistické rodiny a že celé léto trávili v ryze naturistickém kempu, kde nejenom, že byly samoobsluhy, kde seděli jako prodavačky úplně nahý, ale že tam byla třeba i pošta, kde seděl pošťák nahej, který měl na hlavě jenom takovou tu čepici pošťáckou a že tam prostě všechno fungovalo jakože na nahato. A vím, že Lars von Trier, když jako třeba pozval k sobě domů nějaké herce na čtenou zkoušku, takže jim bránu otevřel zcela nahý. Takže on je prostě celoživotním naturistou, tak tolik k naturismu versus nudismu, kdybyste k tomu něco měli, tak mi to klidně můžete poslat do SMSky na 602604903. Pustíme si nový, ne, to není nový song, ano, nový song, novější song, ale ne ten nejnovější, od Lake Malawi, jmenuje se Primal Therapy. Moc gratuluju k novince, že manželé černí budou rodiči.

0: Zpátky k nudistickým plážím. Za sebe můžu říct, že nemám problém s nahotou vůbec, protože nás rodiče vedli k tomu, aby jsme se nestyděli za vlastní tělo a chodili jsme před sebou nazí, když jsem byla malý, ne, že bychom jako třeba večeřili nahý, ale jako když jsme se převlíkali, tak jsme se nějak neschovávali. A tak když třeba se dostanu někde k moři do nějaký jako skrytý zátoky, tak jasně, že se koupu nahá, to je jasný, ale nepříčí se mi ani jako zajít na nějakou nudistickou pláž. Je mi to v podstatě jedno, jestli je to nudistická pláž nebo nenudistická pláž. A v Česku jsem na nuda pláži byla snad dvakrát, třikrát, určitě na Lhotě, ale tam se mi stala taková trošku nepříjemná věc, a to, že jsem tam potkala svýho nadřízeného, svýho šéfa. A v tu chvíli se tam jako zamíchala ta hierarchie a nebyla to úplně příjemná situace, ten respekt i autoritě. Jako hodně se tam zatřáslo, takže jako nedoporučuju tuhle situaci a nejsem úplně ráda, že jsem to zažila. Naše vztahy zůstaly dobré, zapomnělo se na to. No, každopádně můžete mi napsat svoje zkušenosti z nuda pláže. Pustíme si Dannyho L. Arla s Dua Lipou dohromady Two Hearts.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Teď tu mám jeden televizní tip pro všechny fanoušky skupiny Tata Boys. Dnes večer ve 20.40 ČT Art odvysílá živák z roku 2005 Tata Boys v rámci Nanotour. Tehdy vystoupili ve vyprodané pražské T-Mobile aréně a bylo to takový jako velmi jako inovativní multimediální koncert. Já jsem tam byla, pamatuju si, že tam bylo pódium snad jakoby na šířku, že tam bylo celý nějaký přestavený, byly tam různý pokojíčky na tom pódiu, bylo tam několik hostů, Klárka Nemravová a další, a úplně jsem na to koukala jak blázen, hrozně hezky se s tím pohráli, byl to na tu dobu takový jako výpravný velikánský koncert. Tak doporučuji dneska 20.40 ČT Art a my jdeme na další hudbu, za chvíli Malcolm Todd anebo Calvin Harris.
1: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
5: Červené víno na světlém koberci?
6: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
16: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
18: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Music. First.
20: Express FM.

0: k nuda pláži na Lhotě, u jezera Lhota. Markéta píše, já Lhotu miluju, ale opravdu je to takové speciální společenství. Nikdy jsem tam třeba nevzala někoho, s kým jsem chodila. No, já si pamatuju, když jsem tam byla, že mi přišlo trošku zžinantní, když tam ty rodiny hrály třeba karty úplně jako tak jako na tý dece, ale jako nic proti. Ale když jsem pak stála třeba u stánku úplně nahatá, jako na ten párek nebo na tu klobásu, tak jako v ruce tu peněženku, jako jedinou takovou věc, tak jako nebylo to úplně super, ale v pohodě. No, Jirka píše, že tam chodí jedině na nuda pláž, zrovna zítra se chystám na Lhotu, bude tam jistě plno, takže je třeba vyrazit brzy ráno, jinak budou velké fronty na příjezdu a během dne i u stánku. Zdravím, Jirku. No a ještě mi tady píše jeden posluchač, že jeho dcera nedává tu nuda pláž na Lhotě, protože jezero je to sice nádherný, takzvané České moře, ale alkohol tam dělá svoje. Takže tolik k nuda plážím zatím, když tak mi napište taky své postřehy na 602-604-903. Hrát nám budou Imagine Dragons a pustíme se taky třeba Scissor Sisters.
1: Express FM.

Extrémní teploty pochopitelně budou lákat ven ke koupání, až už v řekách nebo nějakých tedy vodních jiných plochách. Ale ne všechny vodní plochy jsou ke koupání vhodné. Hygienici hned na úvod sezóny už 15. června zakázali koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, jen o týden později také ve veřejném tábořišti Podolsku na vodní nádrži Orlík. Druhý nejhorší stupeň přidělili domanínskému rybníku u Nového Města na Moravě a taky stříbrnému rybníku v Hradci Králové. Tak pozor na tato místa, vyjeďte si někam kousek dál. Hrát tam teď budou Sister Sisters Comfortably Numb. Express FM. Express.

0: Teď tu mám skvělou zprávu pro všechny, kdo milují zahraniční globální stand-up komiky. Britská hvězda Jimmy Carr se vrátí do Česka se svou novou show Jimmy Carr Loves Funny a vystoupí v Brně a v Praze. V Brně to bude v Bobby Hall 23. února a v Praze to bude kongresové centrum, to je místo, kde se konají stand-upy slavných světových stand-up hvězd 24. února. Když tu byl Jimmy Carr v roce, co já vím, 2016, tak řekl s humorem sobě vlastním: Praha je krásné město, je to odměna za to, že jste nebojovali s nacisty. Takže tolik k oznámení velké světové hvězdy. Za malou chvíli si pustíme Fred Again, Kings of Leon a taky nás čekají hudební zprávy, které pro vás připravuje Vašek Mašinda.
1: Jaké to je překonávat aukční rekordy slavných umělců? Jak se české aukční domy přizpůsobují digitální době?
2: Minulý týden jsme vydražili asi 40 položek obrazu Františka Ringo Čecha. Na několika dílech jsme překonali jeho současný aukční rekord.
1: Odpovíme si v nové epizodě podcastu Od píky po píky, kde zpovídáme úspěšného majitele aukční síně Obrazy v aukci Jaroslava Jakubce. Od píky po píky každý čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Navštivte výstavu v galerii Kooperativy, která skládá pod

0: Jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci mapy.com.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Olivia Rodrigo, aby podpořila fanouškovskou mánii a svůj rozpočet, vrhla se do Fortnite. Je k dispozici v rámci Icons. V rámci tohoto si fanoušci mohou v obchodě Fortnite zakoupit dva různé outfity Olivie Rodrigo a také kompletní kosmetickou sadu. V herním režimu Battle Royale bude také NPC. Do Fortnite festivalu byly také přidány tři nové písně, které jsou k dispozici v novém karaoke režimu, který byl spuštěn pro mobilní zařízení. Kytarista Rage Against the Machine Tom Morello měl tento týden pokračovat ve svém solovém turné po Velké Británii a Evropě. Nyní ale další koncerty zrušil. Omluvenkou mu je, že jako správný syn se musí starat o svou matku, té je úctyhodný 102 let a přitížilo se jí. Festivalové hraní bude nahrazeno jinými umělci a solo koncerty budou refundovány. Fotbalové album Official FIFA World Cup 2026 se rozšířilo na 20 skladeb. Posledním přírůstkem je Madonna. Jejíž marketing se rozhodl, že přemluví fotbalovou asociaci, že single Read My Lips je tímto naprosto ideálním do tohoto soundtracku. Read My Lips najdeme na jejím posledním albu Confessions 2, to vyjde příští pátek, a není v něm Madonna sama. Je tam i latinskoamerická hvězda Fight.
0: Express FM.

0: Extrémní venkovní teploty dopadají i na rušení různých kulturních akcí. Tak například ve Strážnici na Hodonínsku byl právě dnes zrušen zítřejší legendární krojovaný průvod, který nebyl zrušen od roku 1946, kdy se ty slavnosti konají, takže průvod zítra městem rozhodně nebude. Nebude ani program na náměstí, bude pouze jarmark a část programu bude přesunuta do kulturního domu. Pozdravu do Strážnice, to se nic nedá dělat lepší, než kdyby tam lidi kolabovali v těch krojích. Hrát si budeme Smashing Pumpkins 1979.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po téměř čtyřhodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Japonští meteorologové varují před dvěma tajfuny, které během víkendu dorazí až k Tokiu. Zemi již postihl tajfun Higos, který vyvolal rozsáhlé záplavy. Úřady z důvodu očekávaného nepříznivého počasí zrušily přes 200 letů. Útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí není impulzivní a zvažoval ho delší dobu. Český teplotní rekord z roku 2012 by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli. Maximální teplota by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. V pondělí čekáme teplotní propad a bude maximálně 28 stupňů. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu a krásný den vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Zítra se v tom šíleném vedru v Hradci Králové na ploše 360 parků odehraje Bloodfest. Festival, který před několika lety zorganizoval a vymyslel Youngblood jako místo setkávání lidí, kteří si na tomto jediném místě nemusí připadat zvláštní, divní, nikdo se na ně nemusí divně koukat, prostě to místo jsou náležitosti. Kromě Youngblooda tam vystoupí třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo česká Pam Rabbit a další Pale Waves třeba, nebo Palais Royal. No nicméně, dnes měl Youngblood vystupovat v Oslu, v Norsku na festivalu, ale má zánět mandlí, dostal antibiotika a píše, po tom bláznivém turné bez odpočinku se mi znovu rozjel zánět mandlí. To je to jediné, co mě dokáže srazit a právě proto, aby zítra dokázal vystoupit na Bloodfestu, tak dnes odřekl tady vystoupení v tom Oslu. Tak snad bude do zítra v pořádku, plánuje se zúčastnit Bloodfestu, samozřejmě je to pro něj priorita. Nařízen už má naplánovanou operaci těch mandlí a pak už bude neporazitelný. Všem, kdo směřujete do Hradce Králové na tuto velkou událost, přeju, ať to vedro nějakým způsobem zvládnete. Vemte si bílé oblečení, nakupte si různé jako vějíře, polejvejte si vodou hlavu a tak dál. No a Youngbloodovi přeju, ať je zítra fit, protože na nové desce má songy, které jsou opravdu, ale opravdu pěvecky náročné, jako právě tu, kterou pustím teď. Hello Heaven, hello.

0: Na Pražské Štvanici se rozjel světový pohár ve skateboardingu. Právě v tuto chvíli už se závodí prize money. Je letos 33 tisíc amerických dolarů. Závodit se bude do 7 večer a potom zahraje australská skupina Dunerets a taky legendy hardkorové scény z Ameriky Dog Eat Dog. Zítra opět závody až do 8 večer a potom americké hiphopové trio Delighted Peoples. No a v neděli závody, vyhlášení výsledků a na závěr jako třešínka domácí PSH. Takže to byl další tip na to, co můžete dělat o tomto víkendu. Dál si budeme hrát Franz Ferdinand, Tuvalu a taky si zahrajeme skladbu staršího data v rámci naší rubriky Express Old School.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém Středohoří. V muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
7: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Hudba. Na prvním místě.
14: Express FM.

V rámci zítřejšího festivalu Bloodfest, který proběhne v Hradci Králové, vystoupí taky skotská skupina Primal Scream. A my si jako takovou návnadu, jako takovou vábničku pro všechny, kdo ještě třeba nejsou rozhodnutí, protože vstupenky stále jsou a teď se právě rozhodují, jestli si ten lístek na poslední chvíli koupit nebo ne, tak si pustíme skladbu Primal Scream z roku 1990. Ta skladba se jmenuje Rocks a byla takovým předvojem toho, že se Primal Scream vydávají novým směrem, novým zvukem po svém slavném albu Screamadelica, které bylo takové jako hodně tanečně nebo psychedelicky orientované. Teď na touto písní Rocks přešli k takovému rockovějšímu arénovému zvuku. Takže Primal Scream, Rocks, rok 1994. Express Old School.

0: futrovách Trojského pivovaru v Praze vzniklo letní kino, kde se promítá každý den, někdy i víckrát za den, dnes večer od 20. hodiny, což je s podivem, asi je to zastřešené, protože ještě není tma ve 20 hodin, se bude promítat Na samotě u lesa Zlatá česká klasika. No a zítra, ano, je to zastřešené, od 16. hodiny Život k sežrání, báječnej animák českej, výborný, o klukovi s nadváhou, který se zamiluje a má s tím potíže, taky hodně se tam v tom hraje muzika a rapuje, je to skvělý, doporučuji všem. No a zítra 19.30 vynikající nezávislý film s Polem Mescalem, jestli ho máte rádi, jmenuje se After Sun. Je to takový letní drama otce a dcery. Moc hezký film, taky moc doporučuji. Takže to byl tip na letní kino, o kterém jste možná ani neměli tušení. No a my si teď dáme další track. Chemical Brothers, Swoon.
1: Odpoledne. Na Express FM.

0: Teď tu mám jeden divadelní tip pro všechny, kdo bydlí v Brně nebo v blízkém okolí. Je tam letní scéna divadla Bolka Polívky. Je to krásný amfiteátr na louce na Kraví hoře. A tam se v neděli večer hraje ještě nevyprodané, naprosto úžasné představení, respektive inscenace, která se jmenuje Lordi. A je to strašně oblíbená věc, velmi často vyprodaná, ve které se sešli Martin Hoffman, Filip Raimond a taky režisér inscenace Peter Serge Budko. A jmenuje se to Lordi, to už jsem říkala, a je to o tomhle, poslouchejte. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne jeden z lordů poruší pravidla hry. Je to velmi nekorektní komedie, velmi nekorektní, takže upozorňuju na tuhle věc a máte šanci zakoupit si vstupenku a v neděli večer si udělat krásný večer a hodně se nasmát a polechtat vaší bránici. Za malou chvíli tu máme Lost Frequencies a taky skupinu Muse.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří, místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
7: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora

0: jeho žáků. Vstup je zdarma. V galerii Kooperativy.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
2: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
10: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Music. First.
16: Express FM.

Hodina hlasí 15.52, což znamená, že Veronika se loučí pro celý tento týden. Užijte si krásný víkend, vydržte to, prosím vás. To šílený vedro, dávajte na sebe pozor, buďte opatrný, hodně pijte, nechoďte na přímý sluníčko, hlavně nějak jako zběsile nesportujte. A tak, když vy víte, co máte dělat, co já vám budu radit. Tak opatrně, a za chvíli už jsou tady pánové Petr a Michal s dnešním drivem. Užijte si to s nima a mějte se krásně. Hezký víkend, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rozhodnutí soudu o zastavení trestního stíhání podnikatele Zdeňka Pelce, který pod vlivem alkoholu způsobil smrtelnou dopravní nehodu, kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu vyvolalo veřejnou debatu. Podobné procesní postupy, opírající se o lékařské posudky, provázely v minulosti i další sledované případy. Asi nejznámějším je Roman Janoušek. Britský král Karel III. Se po 10 let trvající rekonstrukci příští rok nenastěhuje do Buckinghamského paláce. Končí tak téměř 200letá éra, kdy byl hlavním sídlem britského panovníka. Ve Formuli 1 se poprvé od roku 2014 rýsuje jezdecká dvojice složená z mistrů světa. Podle britského deníku Daily Mail začala tajná jednání mezi McLarenem a čtyřnásobným šampionem Maxem Verstappenem. Ten by v případě dohody měl v britském týmu nahradit Oscara Piastriho a vytvořit tandem s úřadujícím mistrem světa Landonem Norrisem. Čeká nás jasná noc s teplotami 17 až 21, na horách bude kolem 16 stupňů. O víkendu bude slunečno a velmi teplo. V neděli se místy vyskytnou bouřky. Teploty 33 až 39 stupňů, na horách kolem horké 31. Tak doufám, že vás schladí aspoň ta nejlepší hudba, kterou vám nabízí Express Drive. V příštích 3 hodinách budou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Chlapci v modrém, tak to my nejsme.
1: 16.06 na Express FM, vás zdraví Michal s Petrem, posloucháte odpolední drive a my jsme se dnes opět rozhodli začít novinkou, která asi je z těch, které vám dnes nabídneme, tou největší.
0: Já myslím, že je to největší událost tohoto pátku a to samozřejmě, že vyšlo další 10. album britské nebo anglické trojice Muse, jmenuje se The Wow Signal, vy z něj už znáte, 3 singly nepletuli se, nebo 4 dokonce, no a Muse dneska teda konečně vydali celé album. Docela mě překvapili, že hostem v jedné z písní je Ellie Goulding. Tohle spojení bych třeba já úplně nečekal.
1: Ale jako na mě to celý působí tak, že s Muse se stala v podstatě taková poproková kapela, jo.
0: No tak, ale tak to není vlastně nic špatného.
1: Ty ostny, co měli dřív, jako měli pořádně hrábnout do kytar a zboostřit svůj zvuk, jsou podle mě pryč.
0: Tak oni mají rádi ty velký orchestrace, že jo, ty klenutý melodie. Teď vlastně ten single Night Shift Superstar, který je vám hrajeme asi 2 týdny, tak ten zase zní jak nějaký francouzský disco, kdyby nám řekli, že to udělali Daft Punk smetem Bellamym, tak se asi nedívíme. Na Metacritic souhrná recenze, nebo souhrné skóre 84%. Já myslím, že pro fanoušky Muse je to dobrá zpráva, že to prostě jsou staří, dobří Muse. Konec konců, jdeme si pustit už zmiňovaný nový single, který vyšel zároveň s deskou. A je to právě duet s Ellie Goulding, jmenuje se Hush.

0: Tak to byly Muse, Ellie Goulding, Hush. Něco mi říká, Peťo, že přestože tady taky hrábli do kytar, není to úplně něco, co by získalo tvoje srdíčko.
1: Já, hele, víš co, já Muse fakt jako od jejich raných desek jsem měl hodně rád. Mám jejich kompletní diskografii, byl jsem na všech jejich koncertech u nás i v zahraničí, ale mám pocit, že prostě jako se snaží strašně moc přicházet s něčím progresivním, ale ve finále to zní všechno dost podobně.
0: Tak už jsi z toho prostě vyrostl, ale teď si dáme něco, co tě dneska, nevím, jestli tě to chytlo přímo za srdíčko, ale určitě za ouško.
1: Určitě, protože dnes vydávají novou v pořadí šestou desku Temples, což je anglická kapela, nebudu ji nazývat kytarovkou, protože oni na svém nejnovějším albu, které právě dnes vyšlo, reinterpretují taneční hudbu tak, aby vyhovovala hlavně jim, což znamená, že právě vkusně mísí ty kytary s tanečními rytmy. Je to prostě takový rozjetej kolotoč, jako by se dalo říct, ale mně se to moc líbí. Navíc 26. října se těším na jejich pražský koncert. No a z té desky dnes vyšel single, který teď si pustíme.
0: Jmenuje se Glimmer a tohle jsou tady Temples.

0: Poslouchali jste ukázku z dnes vydaného alba od kapely Temples, jeho název je Glimmer.
1: No a za chvilku tady bude Harry Styles anebo Paramore.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
7: Počkej, ty už si uklidila.
8: Jo.
7: Ale vždyť si začala před chvilkou.
8: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
9: Au, to znělo osobně.
8: To byl jen úklid.
10: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
11: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
18: V tom musí být celá liška.
19: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
19: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
20: Express FM.
21: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: z Hayley Williams a Running Out of Time.
1: Já myslím, že dneska je ten den, který mají všechny děti na světě, nebo respektive spíš u nás rádi, protože ne všude na světě mají prázdniny stejné jako u nás. Každopádně prázdniny začínají a zanedlouho se právě děti rozprchnou k moři, na hory, do různých exotických destinací, ale i třeba k babičkám a dědečkům. Nicméně není to tak dávno, co se slunečné letní dny trávily jen na plovárně nebo na břehu rybníka. Určitě se na to pamatuješ.
0: Já jsem to trávil na břehu řeky, Chrudimky, ano.
1: A dokázal by si vzpomenout, na co jsi v té době třeba v pauze mezi jednotlivými koupáními pochutnával?
0: No, tak to si dokážu vzpomenout, až když jsem byl dospělý, protože u nás u Chrudimky to byla prostě přírodní řeka, jo, tak tam nebyl stánek, ale...
1: Já myslel, že ti jako dítě nepustili k vodě.
0: Ale mě poslali k vodě hned všechny holky, ale... Potom v dospělosti, když jsem začal chodit normálně na plovárnu u nás nebo na koupaliště, tak ono tam se to bohužel nezměnilo, ta nabídka, takže si velmi dobře pamatuju, co se tam člověk mohl dát. Hranolky, langoš, krokety a no a to je možná všechno.
1: No, rozhodně to nebylo jako dnes, kde si pochutnáš do dobroták z různých foodtrucků.
0: Pozor, možná... ne všude teda.
1: Ne všude, samozřejmě. Bavíme se o koupalištích, kde nabízejí to občerstvení, protože když si mířil někam na koupaliště přírodní, tak ti máma musela sebou zabalit svačinu a ta byla v podstatě jednoduchá. Mohl si mít řízek mezi chleby, karbanátek mezi chleby, sekanou mezi chleby, nebo třeba salám v housce.
0: Ale suchej, protože třeba šunka nebo něco takového polosuchého by se ti zkazilo, že?
1: Přesně tak. No a i to tady ten článek, který čtu na Top Recepty, Top Recepty potvrzuje, protože tady populární byla i paštika májka s rohlíkem nebo chlebem, či turisták. Víš, co to bylo turisták?
0: No jasně, tak ten se do dneška prodává.
1: No a když už jsi měl to štěstí, že si zavítal na tu plovárnu, kde bylo to občerstvení a rodiče ti dali nějaký drobáky, aby ses občerstvil, tak nejčastější byla. A musel si samozřejmě vystát tu frontu. Že?
0: Ano.
1: Opečená klobása, ohřáté párky na tácku s chlebem, no a samozřejmě i párek v rohlíku.
0: Neboli pikador, pokud nás posloucháte v jižních Čechách.
1: No a pokud si byl movitější a rodiče s tebou zajeli k Balatonu, tak si logicky mohl dát třeba toho langoše. No.
0: Ale tak langoše se dělali i u nás už i za Komančů, ne?
1: Někde jo, nebo no. Rozhodně na přelomu.
0: Tak hlavně ty věci, co se daly smažit, tak se tady byly populární, protože ono to smažený je relativně jednoduchý a jako pak samozřejmě ten volej možná někde mají dodnes.
1: No a musíme zmínit, že k letu patří i zmrzlina. Tehdy byly hlavně k dispozici různý druhy nanuků. Vzpomínáš si na to?
0: No jasně, no tak jako nanuk, co se jmenuje skoro stejně jako já, ten taky přežil do dneška a ten byl, pak byl ledňáček.
1: Ano, vanilkový a... ledňáček třeba.
0: No, pak takový ten čokoládový vypadal jako ledňáček, ale jmenoval se jinak, ale nepamatuju si už já.
1: Vím, že byla taková jakoby zmrzlina polárka se to jmenovalo, bylo kokosový Eskimo třeba.
0: Jasně.
1: Pak časem byl takový to Jumbo. Víš, tak, no, tak Jumbo.
0: No pozor, a to už bylo jako taky asi po revoluci.
1: Já si myslím, že to bylo přelom.
0: To před, jo.
1: No. A myslím si, že už tehdy byly takový ty... jak se to jmenuje? Bylo to táboráček.
0: Táboráček, no a taky byly různý dřeně, že? Ovocný.
1: Přesně tak.
0: Jahodová je meruňková nejčastěji, co si.
1: No a vím, že táboráček byl v takovém tom kerímku od
0: jo, to
1: Hrostice.
0: Pamatuju, jo, to si pamatuju, no.
1: Ale my teďko působíme jako strašný.
0: Ano.
1: Ale mě to jenom napadlo.
0: To bylo stařecké okénko v Express Drive. Za chvilku se radši podíváme, jak to dneska jezdí.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na komunikacích napříč naší republikou se podepisuje předprázdninový provoz, tudíž i nehody. Pozor si dejte v Jihlavě, v ulici Okružní, kde právě probíhá vyšetřování nehody. Na Pražském okruhu mezi kilometry 18,5 až 18,6 ve směru Ruzyně je neprůjezdný levý jízdní pruh, takže zdržení bude určitě narůstat. V Plzni, kde se v ulici Koterovská střetla hned 3 havarovaná vozidla, vyšetřuje policie České republiky, nicméně projedete s opatrností. No a pozor ve Žďáru nad Sázavou, kde je po nehodě 2 osobáků překážka na vozovce, ale průjezd opět se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv, vám na Express FM za odpolední dráhy přeji Michal s Petrem.
3: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
1: Express FM.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
2: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Pozor! Velká slevová akce vtedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí

0: marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Hudba na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny jsou za rohem a tak se tipy na cestování po Česku budou hodit ještě víc. U nás na Express FM jim dáváme hashtag nebudu doma a každý týden vás zveme do jiného kraje. Tentokrát je to kraj Ústecký. Spoustě z nás se při vyslovení spojení Ústecký kraj hned vybaví povrchové uhelné doly a chemičky, ale takhle zúžené vidění by bylo chybou. Do uhelných pánví se pomalu vrací život a rekultivují se na jezera a další krajinné prvky. Ale v Ústeckém kraji stejně najdete i další krásná místa, jako Krušné hory s nejvyšším vrcholem Klínovcem, vulkanické České Středohoří, Labské Pískovce a Národní park České Švýcarsko proslují unikátními skalními městy. Navštívit můžete také památník v Terezíně, chmelem proslulý Žatec, filmaři z Husta využívaný malebný Úštěk, zámky v Libochovicích, Velkém Březně, Jimlíně, Ploskovicích, Duchcově nebo Klášterci nad Ohří. A právě Klášterec nad Ohří, město na levém břehu řeky Ohře, vás zve k objevování svých historických pokladů, kulturního dědictví a jedinečné přírody, která ho obklopuje. Dominantou města je novogotický zámek, obklopený je rozlehlým anglickým parkem. V prostorách zámku sídlí Muzeum českého porcelánu. Nedaleko města můžete navštívit i malebné hradní zříceniny Lestkov a Šumburg, které vás přenesou do dob dávné historie. Klášterec nabízí komentované prohlídky historických památek, krásného parku nebo unikátní minerální prameny. Můžete se po něm projet i na sdílených kolech s více než 20 stanovišti. No a právě na nich dojedete i k těm třem minerálním pramenům. Evženie, Klášterecký a Městský pramen s osvěžující chutí přispívají k celkovému zdraví a pohodě. Klášterec nad Ohří vás zkrátka okouzlí svou atmosférou i krásami přírody. Pro zdatné chodce tady máme tip na dálkové trasy neboli hřebenovky. Jsou značené pro pěší turistiku, cyklistům jsou zapovězené. Jde o obnovenou část modré hřebenovky, jedné z prvních dálkových tras u nás, kdy se vedla přes Pradět, Krkonoše, Lužické hory a Krušné hory až do Německa. Po válce upadla v zapomnění, ale v letech minulých byla její část v Ústeckém kraji obnovena. Krušnohorská hřebenovka vede od Božího daru. Celkem 143 km je rozděleno do 7 etap a poznáte nejen okolí Božího daru, Měděnce, hory svatého Šebestiána Lesné, Českého Jiřetína v okolí Flájí, ale také Rašeliniště u Nového Města, Komáří Hůrku nebo Petrovice, kde volně navážete na hřebenovku Českým Švýcarskem. Ta vás na 100 km provede nejkrásnějšími i méně známými místy této jedinečné oblasti plné skalních měst, pískovcových stěn a úchvatných vyhlídek národním parkem i jeho okolím. Vyrazit můžete v každém ročním období. Na jaře vás okouzlí rozkvetlé modříny, v létě chládek hlubokých lesů, na podzim mlhavé vyhlídky a v zimě kouzlo zamrzlých skal. V Českém Středohoří najdete muzeum v přírodě Zubrnice, pečující o dědictví původního německy mluvícího obyvatelstva. Patří k němu honosná klasicistní architektura, ovocné stromy a chmel nebo vodní díla a mlýnské technologie v údolí Lučního potoka. Nahlédněte do světa našich předků, jak se žilo, pracovalo v hospodářství, vyzkoušejte si výrobu předmětů za použití tradičních technik a materiálů, nebo přijďte ochutnat ovocné kvašené nápoje, sajdry. Šťastnou cestu, plnou zážitků s Express FM.
0: Nebudu doma, na Expressu.
1: Zaujal vás Ústecký kraj? Pak si skvěle odpočinete třeba v Pitloun Wellness hotelu Hasištejn pod Krušnými horami nebo v děčínském hotelu Escentrum s wellness a bohatým vyžitím. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna hlasy koaličních stran schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vládnoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. V Paříži, kde teploty v posledních dnech šplhají ke 40 stupňům Celsia, otevřeli ochlazovací místnosti pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorech. V Česku stejnou službu nabízí třeba radnice Prahy 7. Ne každý vyřazený tým na fotbalovém šampionátu končí na pranýři jako Česko, Turecko nebo Tunisko. Místo zdrcující kritiky se dočkali pochvaly za důstojné vystoupení a poutavý příběh reprezentanti Curaçaa, nejmenšího účastníka v historii mundialu. Ostrovní stát se s turnajem rozloučil porážkou 0-2 od pobřeží Slonoviny. Čeká nás jasná noc s teplotami 17 až 21, na horách bude kolem 16 stupňů. O víkendu bude slunečno a velmi teplo, jen v neděli se místy mohou vyskytnout bouřky. Teploty 33 až 39, na horách kolem 31. Na Express FM do své druhé hodiny vstupuje páteční Express Drive. Jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Děkuji.
1: Už 17. července vyjde nové album Daughter from Hell Gracie Abrams. No a kdo taky chystá nové album, to je interpretka další nové hudby, další novinky, která dneska vyšla a my vám ji nabízíme.
2: Přesně tak, ta interpretka se jmenuje Phoebe Bridgers, je to americká zpěvačka, skladatelka, hudební producentka, prezentuje se takovou indie folkovou tvorbou, sází na akustickou kytaru, ale občas i na elektronickou produkci a právě v těchto dnech potvrdila svůj návrat oznámením nového alba s názvem Lost Weekend. Je to její první solový album po 6 letech, vyjde 14. srpna u Dead Oceans, měsíc předtím, než se vydá na masivní turné Lost Tour. Detaily alba zatím nejsou moc známé, jasný je ale název singlu, který vám za malý okamžik zahrajeme. Jeho název je Lost Boys.

0: Už 14. srpna vyjde nová deska Phoebe Bridgers, to album se jmenovat Lost Weekend a vy jste poslouchali Lost Boys jako ukázku.
1: Zda Peggy Gou také chystá novou desku, to zatím naše zdroje neuvádějí, ale dneska vydala svůj nejnovější single Woman, na něm hostuje jako vokalistka Ira Starr, no a je to prostě zase klasická euforická letní taneční hymna, založená na tématech nezávislosti a sdílené radosti, no a tenhle ten fenomén taneční hudby, tedy korejská, korejsko-anglická DJka a producentka Peggy Gou zkrátka opět zase funguje na jedničku. Já myslím, že si už budete podupávat nohou, ať už jste kdekoliv, jen co to uslyšíte. No a kdybyste náhodou dneska měli cestu do Londýna, tak můžete tam dokonce i navštívit takzvaný Gutik, což je akce, která dneska v noci ve východním Londýně můžete tam najít 200 tajemných předmětů z její osobní sbírky a 100 předmětů z archivních řad zboží Peggy Gou, tak kdybyste třeba byli velcí fanoušci, tak už rychle sháněte letenky.

0: vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobýt energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
7: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Mart. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Express.
9: Music first.
8: Express FM.

0: Tohle jsou Calvin Harris a Jezzino a prvně jmenovaný skotský producent a DJ už příští týden dorazí do Ostravy na festival Beats for Love. Pokud ještě nemáte lupeny, tak vězte, že právě tato superstar tam bude ve středu, hnedka to zahájí a myslím, že tenhle ten song by tam měl zaznít taky.
1: No, někdy vznikne velký vynález tak, že se prostě něco nepovede. To mi určitě dáš za pravdu.
0: Určitě, mimochodem kukuřiční lupínky třeba.
1: Přesně. A je to i případ vteřinového lepidla.
0: Vážně?
1: Jo. Píše se rok 1942, vrcholí druhá světová válka a americký chemik Harry Coover pracuje pro společnost Eastman Kodak. Jeho tým má za úkol najít nový průhledný plast, který by se dal použít pro zaměřovače zbraní a další optické součástky pro armádu. Jenže, jak to tak bývá, během pokusů narazí na látky zvané kyanoakryláty. A ty mají jeden zásadní problém. Lepí se skoro na všechno, čeho se dotknou, což je u lepidla skvělá vlastnost, ale u materiálu pro vojenskou optiku trošku katastrofa.
0: Tam přelepilo to v oko.
1: Já myslím, že tam mohlo k něčemu takovému dojít. Každopádně vědci proto tuhletu látku odložili stranou jako nepoužitelný omyl. A teď přichází zajímavý zvrat. O 9 let později se Coover s kyanoakryláty potká znovu, tentokrát při výrobě tepelně odolných krytů pro proudová letadla. Jeho kolega Fred Joyner přitom omylem slepí drahý laboratorní přístroj tak pevně, že ho nejde rozebrat. Většina lidí by zuřila, ale Coover pochopí, že právě našli něco mimořádného. Kyanoakrylát totiž nepotřebuje teplo, tlak ani dlouhé schnutí. Stačí mu nepatrná vlhkost ze vzduchu a během několika sekund vytvoří velmi pevný spoj. Jinými slovy, problém, který kdysi zničil vojenský projekt, se najednou ukázal jako obrovská výhoda. V roce 1958 se pak lepidlo začalo prodávat pod názvem Eastman 910 a postupně dobylo svět.
0: A víš, co je třeba zajímavý? Zaprvé, že spousta věcí, které dneska používáme, jsou vlastně výsledkem vojenského výzkumu. I vlastně teda výsledkem té slepé uličky. A když jsme u lepidla, tak víš, jak vznikly post-ity, takový ty lepící papírky?
1: Nevím.
0: Tam zase udělali špatný lepidlo. Ale zjistili, že je tak špatný, že je dobrý akorát na to, aby tě chvilku drželo někde na papírku.
1: A původně to mělo být co?
0: To mělo být dobrý lepidlo.
2: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na cestách, si dejte mimo jiné i na silnici 811 v katastru obce Kozomín v okrese Mělník, právě tam po nehodě probíhá vyprošťování osob. Záchranné a vyprošťovací práce momentálně probíhají také ve Vsetíně v ulici Smetanova, tvoří se tam kolona a projedete jen se zvýšenou opatrností. V ulici Královodvorská v obci Trutnov to osobák napálo do sloupu a přikáží v komunikaci složky IZS, už by měl být na místě. Nehoda brzdí provoz i na silnici 39614 v Pasohlávkách v okrese Novenkov a v ulici 26. dubna v Uherském Brodě v okrese Uherské Hradiště, nebo na silnici 446 obci Pňovice v okrese Olomouc. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM, kde právě pokračuje odpolední drive a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Jaké to je překonávat aukční rekordy slavných umělců? Jak se české aukční domy přizpůsobují digitální době?
1: Minulý týden jsme vydražili asi 40 položek obrazu Františka Ringo Čecha. Na několika dílech jsme překonali jeho současný aukční rekord.
0: Odpovíme si v nové epizodě podcastu Od píky po píky, kde zpovídáme úspěšného majitele aukční síně Obrazy v aukci Jaroslava Jakubce. Od píky po píky, každý čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
7: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.

0: A 6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Máme pátek 26. června, 45 minut po 17. hodině a doznívají nám Fuckers se skladbou I Like It Like That.
1: A my tady máme rádi fotbal a máme rádi hudbu a teď to propojíme. Nevím, jestli jsi z toho všiml, ale když Anglie vyhrála nad Chorvatskem 4-2 už před více než týdnem, tak fanoušci začali zpívat Wonderwall od Oasis.
0: Angličtí fanoušci,
1: ano, ne chorvačtí. No a během toho dojemného okamžiku prostě se s nimi taky propojili Jude Bellingham a Anthony Gordon, tedy angličtí fotbalisti, a celý text slovo od slova odspívali s nima. No a teď se k tomu vyjádřil autor Noel Gallagher, který je ohromený tím, že zaprvé ten hit někdo vytáhnul, a taky je ohromený tím, že Jude Bellingham zná celý text. On Judea Bellinghama nemá rád, a to proto, že Jude Bellingham hraje za Real Madrid a dal gól Manchesteru City. Takže to samozřejmě se mu nelíbí. No a vyjádřil se k tomu i interpret písně, tedy Liam Gallagher, který potom, co skladba zaznamenala 50% nárůst streamu ve Velké Británii na Spotify, tak na svůj Twitter napsal, je to právem, je to zatracená klasika a já v tom zním biblicky.
0: Jo, a doufám, že to zase brzo zahrou naživo.
1: Prostě klasicky skromnej Liam. No, tak i takovéhle příběhy píše mistrovství světa ve fotbale. Nám už žádný příběh nenapíše, maximálně budeme počítat fotbalisty, kteří končí kariéru.
0: No a nic si nezaspíváme, no.
1: Tak se pojďme zaspívat s anglickými fanoušky.

Novinka. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ve Strážnici na Hodonínsku zrušili sobotní průvod účastníků Mezinárodního folklorního festivalu, a to kvůli extrémním teplotám, které o víkendu přijdou. Je to poprvé od roku 1946, kdy festival začal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil 40-denní operaci, která má Ruskou federaci přimět ukončit válku. Pořadatelé tenisové turnaje Live Sport Prague Open odtajnili startovní pole turnaje, který se hraje od 20. do 26. července. Kromě českých lákadel v čele s obhájkyní titulu Marií Bouskovou a wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou se představí i výrazné zahraniční tenistky. Někdejší světová trojka Maria Sakkari z Řecka a šestinásobná grandslamová šampionka Belgičanka Alice Mertens. Čeká nás jasná noc s teplotami 17 až 21, na horách kolem 16 stupňů. O víkendu bude slunečno a velmi teplo, v neděli se mohou vyskytnout bouřky, teploty 33 až 39, na horách kolem 31. Do své poslední hodiny pro tento týden a pro pátek 26. června vstupuje od polední drive. Jsou tady s vámi Petr a Michal a přeji vám stále krásné odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To byly Nothing But Thieves s peckou Evolution a my už pokračujeme v dnešních novinkách hudebních.
1: To, že frontman kapely The Killers Brandon Flowers vydá v srpnu své třetí solové album, to už od nás víte. A taky jsme vám slibovali, že pokud pilotní single Plans, který spatřil světlo světa dneska, bude stát za to, takže vám ho pustíme. No a stojí za to, je to prostě klasický Brandon Flowers. Jasně, je tam trochu toho pedal stylu, je tam trochu té foukačky, ale jinak je to prostě jeho skvělý hlas. No a mimochodem, kdybyste chtěli, tak zhruba 2 hodiny starý záznam z nešvilského studia A téhleté písně je na YouTube, ale my vám pustíme ten originál singlový zvuk. Tohle je Brandon Flowers a Plans.

0: Pilotní single z chystaného alba Treasure, tohle byl Brandon Flowers a Plans.
1: Novinku vydá 18. září i filipínsko-anglická kočičanda Biba Dubí. Bude se jmenovat Pilon a Beatrice Lowe, což se jí jméno, se na novém albu vydává tvrdším, kytarově orientovaným směrem, inspirovalý podle všeho žánry jako grunge, emo nebo alternativní rock. Album nabídne velmi upřímné skladby, které byly napsané během dlouhých úseků na cestách a které reflektují izolaci, pochybnosti o sobě a emocionální turbulence. Album Pilon obsahuje také působivý seznam hostujících hvězd, včetně Hayley Williams Paramore, Brendana Yatese z Turnstile nebo Chyna Morena z Deftones. Matty Healy a George Daniel z The 1975 se pak podílejí na produkci jedné skladby. A vás čeká exkluzivní ukázka v podobě songu Sun Has Set.

0: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
1: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Music first. Express FM.

0: Tak tohle byl Sombra, jeho Potential, no a jak je v pátek dobrým zvykem v Express Drive, máme pro vás pozvánky na akce, no a není asi překvapením, že budou převažovat festivaly.
1: Festivalová sezóna je zahájena a zahájen byl i festival Mighty Sounds v Táboře. Unikátní třídenní hudební festival, který se soustředí na punk, punk rock, rock and roll, hardcore, ale i reggae nebo indie rock. Letošní line-up nabízí velmi pestrou společnost umělců a kapel. Vystoupí například Asian Dub Foundation, House of Protection, Exploited, Skinred nebo Pennywise.
0: Teď máme pro vás pozvánku na sportovní akci, ale hodně spojenou s hudbou. Ve dnech 26. až 28. června, tedy ode dneška do neděle, probíhá totiž na pražském ostrově Štvanice 31. ročník legendárního Mystic Skate Cupu, kam zavítají přední skateboardisti a skateboardistky z celého světa. Doprovodný program pak slibuje vystoupení Dog Eat Dog, Dilated People anebo PSH.
1: No a Hell Yes Festival to rozsvítí ode dneška až do neděle v monumentálních kulisách hradu Helfštín, kde se syrová středověká architektura střetne s progresivní elektronikou, ale hlavně tento festival nabízí poměrně zajímavý domácí line-up. Vystoupí Nobody Listen, Ventolin, Dukla, Om Square, Mutanti hledají východisko nebo Flowex.
0: No a my si právě Duklu teď dáme jako takovou malou hudební pozvánku.

0: Tak to je pražská dvojice Dukla, která vystoupí, jak už jsme zmiňovali, na Helljest festivalu, který se koná na hradě Helštín.
1: Nejen tipy na festivaly máme, ale máme pro vás i tipy na koncerty. Dnes v Praze v Kaštanu, což je scéna Unijazzu, vystoupí Modré hory. Modré hory, to je projekt, za kterým se skrývají dvě výrazné osobnosti slovenského hip-hopu, Lyric a Bene. Místo excentrického rapového projektu však zaujmou svou civilností a autentičností a zároveň se představí v rámci open air koncertu na závěr sezóny a přivítání léta v Kaštanu.
0: Dan Bárta, Illustratosphere, to je samozřejmě spojení, které všichni dobře známe a dnes večer ho můžete si vychutnat v bistru Vlaštovka v Klatovech. Jeden z nejvýraznějších českých zpěváků Dan Bárta sebou vezme přední české hudebníky, kytaristu Miroslava Chyšku, klávesistu Filipa Jelínka a kontrabasistu a baskytaristu Roberta Balcara. No a ti vám tam zahrají ty skvělé věci společně s bubeníkem ze Slovenska Martinem Valihorou.

0: To byl Dan Bárta, který se z Ilustratosféru představí už dnes večer v Bistro Vlaštovka v Klatovech.
1: No a samozřejmě začíná, nebo jak jsme říkali, je tady plném proudu festivalová sezóna a zítra probíhají dva festivaly relativně blízko sebe ve východních Čechách. Ten první, ten je o hodně menší než ten druhý. Je to Podolfest v malebné vesnici Vápený Podol a tam se můžete těšit na vypsanou fixu OTK Vysací zámek a není tajemstvím, že tenhle ten festival pořádá právě bubeník vypsané fixy Peters, takže to má takovou rodinnou atmosféru. Vstupenky ještě stále můžete koupit u vstupu do areálu a pouze hotově. Děti a obyvatelé Vápeného Podolu můžou vyrazit zdarma, ale to asi všichni vědí.
0: Náš oblíbenec Youngblood zase přiveze svůj festival Bloodfest už zítra do Hradeckého parku 360. Mimochodem je to třetí ročník a tenhle rok ho nikde jinde na světě nebude možné zažít. Je možné se těšit na hvězdný line-up Youngblood, Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royale, Destroy Lonely a nebo Leap, které teďko zazní jako pozvánka.

0: Tohle byla jedna z položek line-upu Bloodfestu, který se zítra uskuteční na Královéhradeckém letišti, tedy v parku 360. A mimochodem Sleep a Spam Rabbit by měla Míša natočit rozhovory, které příští týden určitě budeme mít buď na webu, nebo možná i ve vysílání.
1: Budeme jí držet palce. No a teď míříme na jiné letiště, a sice na pražské letiště Letňany.
0: Ano, tam totiž v sobotu, tedy zítra, vystoupí One Republic. Vrací se do České republiky, tentokrát se představí fanouškům právě v Letňanech, a to necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 aréně. Pod širým nebem to bude mít úplně jinou atmosféru a One Republic tam samozřejmě dají své hity, které patří do popové historie.
1: A jinou atmosféru bude mít i zítřejší koncert v Arše Plus, kde se představí Jaša 96. Jáchym Kovář s muzikou začínal už ve 13 letech jako dubstepový producent, doopravdy se ale našel až po přestěhování do Berlína a právě tam vznikl jeho solový indie projekt Jaša 96. Tvoří tak, jak je mu to blízké a tak, jak vnímá současnou scénu v Berlíně v komunitě, která je mu nejblíž. Mezi příznivci dark popu, postpunku a synthpopu je velmi oblíben.
0: Do přírodního areálu v Dubňanech zítra dorazí legendy české hiphopové scény PSH, společně s nimi samozřejmě DJ Mike Traffic a taky Maniak jako speciální host, takže všichni fanoušci hiphopu by rozhodně měli vyrazit do Dubňan. No a my si samozřejmě PSH teď zahrajeme.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud cestujete autem, pozor na silnici 29 u obce Bernartice v okrese Písek. Havarovala tam motorka, je to se zraněním a kolona má skoro kilák. A na silnici 11 u Opavy se střetl osobák se čtyřkolkou a probíhají tam záchranné a vyprošovací práce. Osobák to poslal do svodidel na silnici 240/49 u obce Račice v okrese Litoměřice. Průjezd jen se zvýšenou opatrností. A další nehody vás pak přibrzdí v ulici Sportovní v obci Přelouč v okrese Pardubice, v ulici Zolova v Olomouci, kde je po nehodě dvou osobáku neprůjezdný jízdní pruh, nebo v ulici Náves v obci Kyšice v okrese Plzeň město, je to bez zranění a na místo jede policie České republiky. Na Express FM vám za odpolední drive přeji šťastnou cestu bez nehod. Michal s Petrem.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
4: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Jako Harry Houdini už mizí z našeho playlistu právě single Houdini od Eminema.
1: Pokud budete dnešní večer trávit u obrazovek, tak na OnePlay startuje třídílná dokumentární série Láska nebolí, která tematicky navazuje na minisérii Moniová. No a můj kolega Michal při této příležitosti vyspovídal Míšu Noskovou a myslím si, že to je docela zajímavý rozhovor, který už tuto chvíli najdete na našem webu. Michal, co bys tomu řekl?
0: Je to tak, na expressfm.cz už najdete částečně přepsaný a celý si ho můžete poslechnout. No a je to jeden asi z nejtěžších rozhovorů, který jsem zatím vedl v rámci Express Star, protože samozřejmě o toxickém vztahu, domácím násilí a i o tom, jak potom třeba z toho vztahu utéct. A dokonce chvilkama až mě jako bylo trochu líto, že se na to musím ptát ty Míši, jo, protože vlastně jsem jako otevíral znova ty starý rány. Ale ona o tom, neříkám, že o tom mluví ráda, ale ona je ráda, že o tom může mluvit, protože právě chce pomoct těm, kteří v tom toxickém vztahu stále žijí.
1: Vidíš, to na mě působila v osobním kontaktu jako velmi silná a sebevědomá žena, jako vůbec bych neřekl, že mohla být obětí nějakého domácího násilí.
0: A to je právě ta mílka, že i silní lidé mohou právě čelit toxickému stavu. Konec konců Simona Moniová taky nebyla žádná třasořitka.
1: No jo, no, tak už to chodí.
2: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dál, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok. Si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
3: Express Star.
4: Na Expressu.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I don't-

0: jsem připravena, ptá se Lizou, a my víme, že my jsme připraveni na cestu vstříc víkendu, horkému víkendu, takže prosím vás, hlavně doplňujte tekutiny.
1: Chovejte se k sobě slušně, na silnicích nepospíchejte, začínají prázdniny, takže pěkně slowly, slowly, step by step. My si to také užijeme pěkně v klidu a pomalu, no a poměrně rychle tu budeme zpátky.
0: V pondělí v 16, jako vždycky, se na vás těšíme. Tak pa.
1: Ahoj.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Hudba na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Olivia Rodrigo, aby podpořila fanouškovskou mánii a svůj rozpočet, vrhla se do Fortnite. Je k dispozici v rámci Icons. V rámci tohoto si fanoušci mohou v obchodě Fortnite zakoupit dva různé outfity Olivie Rodrigo a také kompletní kosmetickou sadu. V herním režimu Battle Royale bude také NPC. Do Fortnite festivalu byly také přidány tři nové písně, které jsou k dispozici v novém karaoke režimu, který byl spuštěn pro mobilní zařízení. Kytarista Rage Against the Machine Tom Morello měl tento týden pokračovat ve svém solovém turné po Velké Británii a Evropě. Nyní ale další koncerty zrušil. Omluvenkou mu je, že jako správný syn se musí starat o svou matku, té je úctyhodný 102 let a přitížilo se jí. Festivalové hraní bude nahrazeno jinými umělci a solo koncerty budou refundovány. Fotbalové album Official FIFA World Cup 2026 se rozšířilo na 20 skladeb. Posledním přírůstkem je Madonna. Jejíž marketing se rozhodl, že přemluví fotbalovou asociaci, že single Read My Lips je tímto naprosto ideálním do tohoto soundtracku. Read My Lips najdeme na jejím posledním albu Confessions 2, to vyjde příští pátek, a není v něm Madonna sama. Je tam i latinskoamerická hvězda Fight.
0: Express FM.

my train when

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Hudba na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: potisk, trička, byla CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. StarMix. Do you remember house? StarMix. Taneční dvouhodinovka plná house music. StarMix. StarMix. StarMix. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: potisk, trička, byla CZ.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se. Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Olivia Rodrigo, aby podpořila fanouškovskou mánii a svůj rozpočet, vrhla se do Fortnite. Je k dispozici v rámci Icons. V rámci tohoto si fanoušci mohou v obchodě Fortnite zakoupit dva různé outfity Olivie Rodrigo a také kompletní kosmetickou sadu. V herním režimu Battle Royale bude také NPC. Do Fortnite festivalu byly také přidány tři nové písně, které jsou k dispozici v novém karaoke režimu, který byl spuštěn pro mobilní zařízení. Kytarista Rage Against the Machine Tom Morello měl tento týden pokračovat ve svém solovém turné po Velké Británii a Evropě. Nyní ale další koncerty zrušil. Omluvenkou mu je, že jako správný syn se musí starat o svou matku, té je úctyhodný 102 let a přitížilo se jí. Festivalové hraní bude nahrazeno jinými umělci a solo koncerty budou refundovány. Fotbalové album Official FIFA World Cup 2026 se rozšířilo na 20 skladeb. Posledním přírůstkem je Madonna. Jejíž marketing se rozhodl, že přemluví fotbalovou asociaci, že single Read My Lips je tímto naprosto ideálním do tohoto soundtracku. Read My Lips najdeme na jejím posledním albu Confessions 2, to vyjde příští pátek, a není v něm Madonna sama. Je tam i latinskoamerická hvězda Fight.
0: Express FM.